víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, které

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
10: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
11: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
12: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
14: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
15: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
16: Haspel.cz.
17: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
18: www.studiumvyčíně.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: přiležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolín a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Druhý jazyk už nebude pro školáky povinný. Ministerstvo školství mění pravidla pro výuku cizích jazyků na základních školách. Druhý cizí jazyk nově nebude povinný, školy ho ale budou muset žákům nabídnout. Děti sami si potom rozhodnou, zda si ho zvolí. Zároveň odpadne povinnost učit angličtinu už od první třídy. Podle ministra Roberta Plagy bude záležet na jednotlivých školách, jak výuku jazyků nastaví. Světové zásoby ropy klesají na nebezpečně nízkou úroveň. Podle odborníků atakují nejnižší hodnoty za více než 20 let. Důvodem je rychlé čerpání rezerv kvůli výpadkům dodávek z Blízkého východu během války s Íránem. Analytici varují, že napětí v regionu dál ovlivňuje globální energetický trh. Plný návrat lodní dopravy v Hormuzském průlivu se podle odhadů neočekává dříve než v roce 2027. Serena Williamsová zvládla vítězný návrat. Tenisová legenda se po čtyřleté pauze vrátila na soutěžní kurty vítězstvím v londýnském Queen's Clubu. Ve čtyřhře nastoupila po boku 19-leté Kanaďanky Victorie Mbokové. 44-letá Američanka tak úspěšně zahájila další kapitolu své bohaté kariéry. Na kontě má celkem 23 Grand Slamových titulů. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V Pardubicích vzniká skoro 1500 nových bytů. Od Štrosovy ulice po areál Kávovin. Byty se často prodávají ještě před začátkem stavby. Zájem je. Jenže problém je třeba parkování. U rezidence Kostelíček bude nových skoro 80 bytů a parkovacích míst ani ne polovina. Dalším problémem je samotná doprava. Už teď se v centru tvoří dlouhé kolony a čím víc bytů bude, tím budou další. Ještě se podíváme na Černéhoře na počasí. Dneska bude hodně oblačnosti, taky přehánky, no a teploty mezi 20 až 24 stupně Celsia.
7: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné ráno, 3 minuty po 6. Už je středa. My tady jsme, Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, Dave.
3: Ahoj.
2: Čau, Michale.
3: Čau, Michale. Nazdar.
2: Nazdar, nazdar.
1: Nazdar. Rockset Joyride, tím vystřelíme středeční snídaně. Hezké ráno, pojďme na to.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: ale hvízdat si můžete vy, kdo jste už z horou, doste na nohách. Rockset Joyride, první song, středeční snídaní šampionů, 6 hodin 5 minut, hezké ránko. Já jsem tady o tom tak přemýšlel a Dave, myslím si, že většina národa, spousta lidí ti může závidět. Jednu věc.
1: Jenom jednu.
2: Věděla.
0: Dobře, těch věcí bude víc, ale jednu, o které si chci bavit, a to je to, jak daleko to máš do práce. Pochlup se, jak ti dlouho trvá cesta do práce a kolik to je ne kilometrů, ale metrů, schválně.
1: No tak metrů to může být 200.
0: 200, je to prostě tady za zatáčkou, tady ve vedlejší ulici.
1: Je to úplně přímo za rohem.
0: Takže ty jsi šťastný muž, jak to má Jasmin daleko do práce?
2: Tak takhle ráno je to buď 40 minut MHDčkem nebo 10 minut autem, což je velký rozdíl.
0: Já to mám 7 kilometrů, to mám přesně spočítaný a jedu to nějakých, no tak záleží, no.
2: 12. Tak děkuji.
0: Záleží, jak spěchám, tak 15 minut třeba. A tak mě napadlo, jestli mezi váma někdo je takový šťastlivec. Kdo to má do práce opravdu, že vyleze, přejde silnici, třeba jako tady David. A nebo kdo z vás, kdo nás sledíte, jezdí do práce opravdu fakt jako daleko. Jo? Hledáme ty dva extrémy, ale samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo to máte do práce nějakou jako standardní vzdálenost. A o tom bude minuta šampionů.
2: Zajímá nás tedy klasicky, jak se jmenujete, odkud jste a jak daleko to máte do práce. My to pak tady sečtem a máme 60 sekund na to, aby jsme všechny vaše zprávy přečetli, takže pojďte do nás.
0: Tak, uděláme takovej výzkum. Tak pošlete nám to na 777-937-777 a hnedka po Shakyře si na to vrhneme. Tohle je Zoo na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Shakira Zoo, 6 hodin 10 minut, vy jste naprosto neuvěřitelný. Připomeneme pro vás, kdo jste se připojil k Hitrádiu až teď. Ptali jsme se, jak daleko to máte do práce. David to má přes ulici, Jasmin to má kousek, já to mám taky kousek. A ptali jsme se, jak to vypadá u vás. Startuje minuta šampionu teď.
1: Ahoj Martin, Praha 150 km.
0: Bláho, Luděk, Ostrava 7 minut pěšky.
1: David Žasleš do práce do Trutnova kousek, cca 15 km, když se jde později spát, ranní vstávání o to horší.
0: Šárka Příbram do Prahy 40 km.
1: Honza Proumov do práce odjíždí každý den 80 km, tam a zpět, plus řídí v práci, protože je profi řidič.
0: Jiří Duchov, každý den 120 km do Prahy a zpátky.
1: Darina Hořině vez 20 km denně do práce.
0: Andrea České Budějce cca 5 km přes centrum města odpoledne 30 až 40 minut.
1: Péťa Broumov má to v podstatě taky 200 metrů jako David.
0: A hezký. Lucie Tachov do práce 12 km.
1: Květa Děčín busem 10 minut, pak dojít 10 minut pěšky.
0: Lenka Jaroměř, mám to 2 metry, do vedlejšího pokoje. Rovná se dítě, rovná se mateřská.
1: David Broumovice u Opavy do práce dojíždí 45 km.
0: Ahoj, s kolegou jezdíme, já bych to protáhl ještě. Ahoj, s kolegou jezdíme denně 260 kiláků do práce a dneska má narozeniny, tak mu popřejte, jmenuje se David. David, všechno nejlepší.
1: Manželé Petr a Petra Pazděrovi obec Dolní Ujezd, Skoky, okres Přerov, jezdíme do Olomouce cca 30 km 30 minut.
0: Mirek Štětí jako živnostník jezdí průměrně denně 59 až 90 km do práce.
1: Než jsem postavila přítele, měla to do práce 300 metrů, byla to pohoda, teďka 32 kiláků, Nikola Žamberg.
0: Renata Jirny, do práce to mám 37,5 km, hodinu a půl veřejnou dopravou.
1: Martina Zlín, 20 minut MHD, 45 minut pěšky a chodí to.
0: Pepa Železná Ruda, jezdím autem 4x týdně do Plzně 95 km, celou cestu tam i zpět telefonuji s kamarády. No tak to je neuvěřitelný, neuvěřitelný. A je tady třeba dalších, nevím, 500 zpráv od vás, jo.
1: Děkujeme.
0: Tak jsme to sčotli, někdo to má kousek, někdo to má daleko.
1: Je to 260 kiláků, to je hustý.
0: To je hustý. No tak vy, kdo nás sledíte a jedete takhle daleko, opatrně, samozřejmě i vy, kdo to máte kousek, opatrujte se. My vám k tomu pustíme další hity. Tohle je David Guetta a Sam Martin, Dangerous, a pak se staví taky Pink Runaway. My jsme Michal, Jasmina, David a z Hit Rádia vám přejeme fantastické středeční ráno. Tak jdeme na to.

0: na Hit Rádiu 6.18. Dobré ráno a mě by zajímalo, jestli máte taky stejný problém, že strašně moc chcete přidat peníze, ale nechcete přidat peníze, ale šéf vám je na konci roku prostě vnutí. Co ty, Dave? Máš ten problém?
1: Já jsem si ráno připravoval zprávy, tak jsem si říkal, že tohle téma musím otevřít, protože je hodně vtipný, tak jsem rád, že jste to udělali za mě.
0: Asi tušíš. Tak tohle je velmi nepříjemná věc, tohle se děje našim poslancům. Ano, pojďme si dát politiku takhle po ránu. Naši politici už totiž měsíce urputně bojují za to, aby se zmrazili platy, jenže to zase nevyšlo. Zase se to nestihne. Mně se teda ještě v životě nestalo, že bych šel za šéfem s tím, že bych chtěl méně peněz a on mi řekl, hele, ani náhodou, prostě ti přidám a neotravujte. Jo.
2: Tam je to jako vtipný, protože opozice tvrdí, že za to může vláda, vláda teda ukazuje na opozici, teďka se řeší, že se to jako vlastně nakonec jenom prostě nestihne zmrazit, ale to je vtipný hlasovat o svém platu, já bych to udělala tady klidně taky, to by se najednou všichni k sobě chovali hezky, když by si chtěl jako ať ti přidají teda a hlasovalo by se o tom kolektivně mezi kolegy.
0: Počkej, jak tady Jasmin o svém platu? Vy za to máte prachy.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
12: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
15: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
16: Ahoj lásko, dneska máme rande, nezapomněl jsi?
17: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
16: To bude slast.
18: Přesně tak jsem to plánoval.
19: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Allfincar. Už v sobotu 20. června se běží Allfincar Trutnovský půlmaraton.
6: Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský RIAPS. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz.
15: trutnovskýpůlmaraton.cz.
20: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nové dopravní omezení čeká ode dneška řidiče v Jičíně. Kvůli rekonstrukci Kukulovy ulice je dočasně neprůjezdná křižovatka ulic Kukulova, Čeňkova a Ferstrova. Jezdí se Oliškou.
22: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá.

0: Antoine de Beat Shakers, Ma Chérie. Venku hezký podzim, posloucháte Hit Radio, je přesně 6:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Elán v Praze odehrál poslední český koncert. Slovenská legenda vystoupila v pražské O2 aréně před více než 15 tisíci fanoušky. Šlo o koncert, který skupina označila jako svůj poslední v Česku, i když definitivní konec kariéry zatím nepotvrdila. Minecraft míří zpátky do kin. Po obrovském úspěchu prvního filmu vzniká pokračování, které má ještě více rozšířit herní svět na plátně. Tvůrci slibují nové postavy, biomy i hlubší příběh zasazený do slavné hry. Do českých kin by snímek měl dorazit v roce 2027 a natáčení už probíhá na Novém Zélandu. Už pohovor může prozradit toxické pracoviště, varovné signály bychom neměli přehlížet. Už během jednání lze podle odborníků rozpoznat varovné signály, že prostředí nemusí být zdravé. Pokud komunikace působí vyčerpávajícím dojmem už na začátku, může to být důvod hledat jinde.
2: Jaký jsou ty znaky teda, víme, Davide?
0: No jich hned několik. Údajně už první znaky můžeme vnímat na recepci, pokud nás nepřivítají vřele.
3: No recepce je strašně důležitá, to se říká, že jo? To je to první, co vidíš, když vstupuješ do té firmy.
0: Na druhém místě atmosféra ve firmě. Pokud už během toho pohovoru cítíte, že něco není úplně v pořádku, raději od ní dejte ruce pryč. Chování přímo na pohovoru. Pokud třeba pohovor nezačíná podáním ruky nebo vám nevěnujou pozornost, taky varovný signál. Mm-hmm. A nakonec vyhýbavé odpovědi na vaše otázky, když se na cokoliv zeptáte a oni vám nechtějí. Třeba když se bavíte o platu, jo.
2: Jasně, a oni mlží.
0: Mě
2: by zajímalo, jaká jako nejbizarnější otázka třeba padla na vašem přijímacím pohovoru, jo. Mně to je rozhodně otázka, jaký jsou vaše stinné stránky, jo.
3: A vyjmenoval jsi všechny.
2: No, počkej, a teďka co to máš říct, ty jo, jako ty tam chceš tu práci a nebudeš tam vyprávět, jako v čem seš blbej, že jo.
0: Tak ty jsi řekl, že jediná tvoje slabá stránka je, že žádnou nemáš.
2: Je? No, tak jsem s váma tady, no.

0: songy pro lepší náladu, Leone Faded Love, 6.37 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Dřív jste vy, rodičové, věděli jenom to, že vaše dítě odešlo ven, jo? A pak se prostě vrátilo.
0: To byly časy.
1: Ale dneska chceme vědět úplně všechno, jo? Kde je, jestli je v pohodě, proč už 10 minut neodpověděla na tu zprávu, co jsme mu poslali. Tak pokud patříte mezi rodiče, který občas propadají lehký panice, tak máme něco přesně pro vás. A to jsou hodinky Garmin Bounce 2.
0: Dětské hodinky s GPS-kou, pozor, bez internetu a bez her, takže o něco méně starosti pro vás a méně rozptylování pro vaše děti. Tady jde hlavně o bezpečnost. Jak tyhle hodinky za 7,5 tisíce vyhrát, tak stačí na našem webu přihlásit váš oblíbený song, který vám vždycky zlepší náladu, přidat vzkaz a čekat, pokud váš song uslyšíte ve vysílání, ve víkendovém vysílání Hit Rádia a do 10 minut zavoláte na číslo 800 937 937, tak si můžete tyhle Garmin Bounce 2 chytré hodinky odnést domů a třeba je tohle právě ten váš oblíbený song. But Psycho, to je Ava Max, tak když to napíšete do formuláře na webu hitradio.cz a takhle to uslyšíte o víkendu, během víkendového vysílání a stihnete zavolat, tak hodinky jsou vaše. Za chvíli Ava Max na Hitradio, tady u nás ve snídani šampionů a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor. Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Are you ready for this?
9: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
10: Pouze na prodejně.
9: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
14: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. V rozkvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.

0: přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz vizualškola.cz.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Svitavsku. Omezení provozu čeká v Březové nad Svitavou, kde silničáři pracují přímo na hlavním průtahu obcí. Projíždí se tam proto dočasně pouze kyvadlově.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hitách.

0: Play na Hit Rádiu, posloucháte Snídaní šampionu a vlastně nám ten song jde docela dost na ruku, protože tohle bude o lásce.
1: Možná o tom ani nevíme, ale vlastně jsme si nastavili maximální dojezdovou vzdálenost na vztah, jo. Aspoň podle nového průzkumu teda, průzkumu Seznamky, 61% nezadaných nepojede na první rande delší dobu než 30 minut.
0: To je masakr. Si představ, že potkáš někoho naprosto dokonalýho, třeba úplně nejdokonalejšího chlapa na světě v tom případě, přeskočí jiskra všechno a pak zjistíš, že bydlí 35 minut daleko.
1: A tak některý lidi to tak mají, že si řeknou, ježiš, nevím, jaký bude, tak nebudu takhle dlouho se za ním někam hnát, ale v můj případ to třeba nebyl nikdy. Ale přijde mi to teda zvláštně, jak dřív lidi klidně přes oceán, jo, za tou láskou jeli a dneska teda 30 minut a nazdar.
0: Já jsem teda z té druhé škatulky, ty říkáš přes oceán, nemusel to být v mém případě oceán, já jsem takhle, jestli můžu přidat, jezdil z Prahy do Českého Těšína, je to asi 400 kilometrů, no. Takže ještě nějaký další informace z Pandořiny skřínky, jak to mám se ženami, jo. Hodně spáleného benzínu, takový jsem já.
1: Ale je to teda další věc, co si přidáváme, máme zvěrokruh, máme stejný koníčky, máme nějaký životní hodnoty a teďka teda vzdálenost ještě.
0: A teď si představ třeba, že to napadlo, že to máš někomu teda jako těch 30 minut, jo. A třeba tam udělají obíšku, je tam zrovna uzavírka, víš, a vychází to třeba, že bys tam byla za 40 minut, tak řekni, miláčku, hele, láska, všechno super, přeskočilo to vesmír dohromady, tady jsme jako opravdu dokonalí, ale hele, až to opraví, tak přijedu, jo. Mark Ember, Belong Together na Hit Radio, taky DJ Semi a Janu do 7.

0: spolehlivé auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: I'm Lenny Kravitz.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lidé žijící sami mají v Praze po zaplacení nájmu nejméně peněz z celé republiky. Ani nejvyšší mzdy v Česku Pražanům žijícím o samotě nepomáhají. Po zaplacení nákladů na bydlení jim zůstane v průměru necelých 7 tisíc korun měsíčně. Nejlépe jsou na tom podle nové analýzy obyvatelé Ústeckého kraje, kterým zůstává přes 15 tisíc korun. Experti upozorňují, že nájmy v Praze rostou rychleji než mzdy a situace se může dál zhoršovat. Marocké bezpečnostní složky zatkly 11 lidí podezřelých z mezinárodního obchodu s drogami a praní peněz. 6 z nich má marocké kořeny a žije ve Francii, 3 v Belgii a 1 v Nizozemsku. Policie zabavila luxusní auta, motocykly, hotovost, platební karty a taky nezveřejněné množství kokainu. Čeští fanoušci budou moct sledovat reprezentaci společně. Fotbalová asociace připravila veřejné promítání utkání české reprezentace proti Jihoafrické republice. Zápas mistrovství světa bude k vidění 18. června ve dvoře pivovaru Staropramen v Praze. Vstup bude zdarma a organizátoři počítají s kapacitou až 800 návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Na Černé hoře pro vás máme jednu výzvu. Přijďte říct, co si myslíte o budoucnosti Benešovy třídy v Hradci Králové. Město představí nový plán postupné rekonstrukce sídliště i další změny v okolí. Veřejná debata proběhne právě dneska od 17 hodin v kulturním středisku Média. Na Černé hoře se dáme ještě počasí, dneska to vypadá na oblačný, zatažený den, i deštníky se budou hodit, čekáme přehánky a déšť a nejvyšší teploty ve východních Čechách 20 až 24 stupňů Celsia.
14: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
15: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Stále jsme tady, krásné ráno.
17: Ahoj, hezkou středu.
15: Snídaně šampionů.
17: Vzpomeňte si teďka na svý první setkání se schoulostivýma otázkama během dospívání nebo s otázkama vašich dětí, protože za chviličku po vás přesně tohle budeme potřebovat a chtít. Já se vám taky svěřím, protože mě takhle včera zaskočila ségra.
16: Já jsem takhle dostal choulostivý otázky na pohovoru, ale to je asi jiný téma, co?
17: To je trošku jiný
16: tak
17: téma.
16: Tak pojďme na to. Pitbull, Back in Time. Hezké ráno, 2 minuty po 7.
15: Hit Radio Černá Hora.

0: Time, Pitbull, 7.06 a vlastně zpátky v čase se teď společně s vámi tak trochu vrátíme. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Když jste byli malí, tak kolik vám bylo, když jste se dozvěděli něco o milostném životě a že děti možná nenosí čáp? To by mě zajímalo, protože moje ségra je teďka ve 3. třídě.
0: No.
1: A přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31. Mm-hmm. Tu stranu si pamatuju, nikdy si nic takového nepamatuju, ale tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs.
0: Aha.
1: A já říkám, aha. A ona A všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo. Teďka mi to tam začala říkat, teda co, už o tom ví, co ne. Mě to zaskočilo, protože jsem s tím vůbec nepočítala ve 3. třídě, ale hlavně z toho důvodu, že já, když jsem se tehdy něco dozvěděla, tak já dělala, že nic nevím.
0: Je, že jsi se styděla.
1: Doteďka
0: no,
1: jsme
0: jasně.
1: O tom s rodičima v životě nemluvili
0: no, jasně,
1: a ségra přijde
0: no.
1: A všechno to tam vybalí.
0: No, ty jsi se ptala, když jsme na to tak nějak přišli, tak já se tady snažím během toho, co jsi povídala, si vzpomenout. A vlastně mi tak došlo, že já vlastně jsem se s tím setkal, když jsem našel nějaký časáky doma, jo, tak to bylo vlastně jako moje setkání. Co David?
2: Já si pamatuju, že jsme jeli s tátou autem a ptal jsem se ho, co to je ten sex shop. A do dneška si pamatuju, jak úplně zrudnul, vůbec nevěděl, co říct.
0: Jak to vysvětlil?
2: No nakonec si to vlastně ani nepamatuju, já aha. Úplně to mám v mlze, tak ale tím, prostě nějak jako kroužil kolem.
0: Tak tím pádem to vysvětlil skvěle, jo, že se z toho takzvaně jako vymanil.
1: Já mám taky teda historku, k nám přišel bratranec, když mi bylo taky nějakých vlastně 9 nebo 10 let a že mi ukáže nějaký video, jo, a vzali jsme tátovi notebook a šli jsme teda do pokojíčku aha. A on mi šel ukazovat nějaký videa
0: no, video
1: na internet.
0: Má no. Logický klasika,
1: a
0: no.
1: Jenže on se vybil ten počítač a já pak šla za mým tátou a říkám, tati, půjčíš mi nabíječku? A táta řekl, že ne. A říkám, no. Ne, půjč mi to. A on, já ti to půjčím, ale já to tam jako nabiju.
0: A jo? Zůstalo a, to tam teda. To,
1: a ty, otevřil notě a se zapojil nabíječku a tam všechno bylo vidět. A teďka, no hrozný.
0: Zrapas.
1: Úplně nás taky polilo horko. Teďka strašně se na nás koukali se strejdou příšerný.
0: Teďka komu je trapněji ale v té situaci? Jestli to by jako tomu dítěti, anebo jestli tomu teďka si říkala.
1: Jo, ale hlavně bratranec všechno hodil na mě tehdy, že jo, to bylo
0: no tak,
1: perfektní.
0: Tak samozřejmě jako. Samozřejmě, tak u vás už jen to je takové trošku stravitelnější, si myslím.
1: No,
0: jako. Ty bláho, no zajímavý téma, no, tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás ladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky, jestli si vzpomenete na to, co se vám stalo, jako když jste byli děti, a nebo vy, rodičové, jestli třeba něco teďka řešíte, jestli jste museli něco takového jako vysvětlovat tady z toho, řekněme, světa. Jo, 777-937-777, když nám to nahrajete přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to pošlete SMS-kou a my k vám posíláme další hity. Tohle je Fight Song na Hit Radio. Hezké ráno.

0: šest.
1: No na osm, to... Jsem si říkal, že to je nějaký divný čas. Čtvrt na osm posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno.
2: Já jsem vám tady povídala o tom, jak mě zaskočila moje ségra, když přišla za mnou s tím, že teda ve třetí třídě si měli nalistovat nějakou stránku a tam měli něco o milování, jo? Teďka se tam dozvěděla spoustu věcí a přišla za mnou, vybalila to na mě a teďka já úplně, co já s tím v tu chvíli, jo?
1: Ona z toho byla vlastně tak jako překvapená.
2: No překvapená, zhnusená.
1: Jasně, no ptali jsme se vás, jestli z pozice rodiče aktuálně třeba něco řešíte, nebo když si vzpomenete na sebe, když jste byli malí, jak vlastně tohle téma u vás tak nějak jako začalo rezonovat. Jo. Přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Liduška. Ahoj, já měla super tatínka, ten mi tyhle věci vysvětloval s citem a myslím, že tak nějak vhodně k mému věku. A byla jsem za to moc ráda, protože jsem pak nebyla za úplnou blbku a byla fakt zodpovědná. Nicméně moje silně věřící maminka to celkem těžce nesla. Vždycky říkala, no táto, na tohle má ještě dost času.
2: Další zpráva. Sexuální výchova ve třetí třídě je fakt top. Senátor přišel a že to nechce ani říkat, ale že má otázku. To jste museli mít s tátou taky ten S s tím S na začátku, když jste chtěli mě. No ano, miláčku, prej, už nepokračuj. Některé holky od nás ze třídy to nechtěli ani číst, protože tam psali ten X s tím S na začátku.
1: Hezký, taky píše Mirka. Dobrý den, můj syn našel v cca v pěti letech moje jediné lehtivé DVD a ptal se mi po telefonu, co je to DVD s těmi nahatými lidmi na obalu, když jsem ho měla v autě nahlas a vezla jsem další kolegy. Pocit k nezaplacení. No aspoň se kolegové zasmáli. Mirka, dovedeme si to představit.
2: Týna píše, ahoj, tohle mi minulý rok poslala ségra, že to je v učebnici pro druhou třídu, takže chápu zděšení tvé sestry, mě by to v osmi letech taky vystrašilo.
1: No, ona tady hlavně poslala na WhatsApp fotografii a představte si, na té fotografii je animovaný nebo malovaný muž a žena, jo, a muž má v úrovni pasu napsáno ahoj v bublině a žena má v úrovni pasu napsáno pojď dál, jo. Tohle je knížka pro děti, no já jsem s tou úplně fascinovaný. Já si říkám, já si nebudu pouštět moji dceru do školy.
2: To je strašné. Pojď dál.
1: Pojď dál. A tady máme ještě hlasovku od Toma. Jen co to najdu, vydržte. Je to tady. Tak, pojď Tome.
3: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. Ale úplně v pohodě. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodí děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobný. Krávu oteli tu mimé. Manželka má 4 děti se mnou. Když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávy, hodili jsme 3 týdny. Jaký to je? Je to super zážitek, ale stejný jako ten krav. Je to úplně podobný. Čau, Tom.
1: Mě bavila Tomova vyřídilka, jak to prostě říkal, jako úplně, víš?
2: Jo.
1: Na pohodu, na pohodu. Děkujeme za vaše zprávy, přišlo jich tady spousta i další hlasovky. Teď to úplně nestihneme, ale věříme, že se to všechno pročteme a že se nad tím budeme bavit. Tak děkujeme a posíláme další hity. Tohle jsou Činasky Tabáček, hezké ráno.

0: Možná máte stejný problém. Já jsem tenhle song neslyšel asi milion let.
1: Necháme naše posluchače stejně jako tady nás ve studiu tipnout, v jakém roce si myslíte, že písnička Tabáček vyšla?
0: Já nevím, jako bude to dlouho. 2008, 9, 10, něco takového. Co?
1: No správně 2005.
0: Ty bláho.
1: A já jsem to správně tipl, jestli se teda
0: 2005, takže pokud dobře počítáme, tak to je 21 let.
2: Pokud dobře počítáme a prej předtím 11 let teda.
0: Kolik nám bylo před těma 21 lety? No málo, takže jsme to poslouchali jako hodně malý. Tak to byl Činasky Tabáček na Hit Rádiu, možná i vy jste to slyšeli po dlouhé době. Nicméně za malou chvíli uslyšíte něco, co by vás mohlo pobavit. Oj. Danza Kuduro. Něco trochu letního do toho pochmurného počasí, no a taky samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Počkejte na to.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
5: Tak točíme!
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splnějí vám tu každej sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
10: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.
11: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Are you ready for this?
14: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
13: Pouze na prodejně.
14: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
13: Koup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Nejlepší do

0: jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Tohle je léto 2010, Lučen, Zodon, Omar, Danca, Kuduro. Možná jste zažili nějakou letní lásku v roce 2010, stejně jako tady náš David. Posloucháte rádio. Hezké ráno, je půl osmé minuta k tomu. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Zmrazení platů politiků se znovu odkládá. Vládní koalice chtěla platy politiků zastavit už letos, návrh ale stále neprošel sněmovnou. Pokud se to nestihne včas, mohou se od ledna 2027 platy poslanců, ministrů i senátorů znovu zvýšit. Koalice tvrdí, že za zdržení může opozice. Vémolovi odebrali lvici Elsu. Veterináři a úředníci ministerstva životního prostředí odvezli samici do liberecké zoo. Důvodem byla chybějící dokumentace. Úřady zároveň hledají pro zvíře vhodnější zařízení kvůli jeho zdravotnímu stavu a omezením. Míč pro světový šampionát ve fotbale bude sbírat detailní data o každém doteku. Posílá je rozhodčím až 500krát za sekundu a pomáhá rychleji vyhodnocovat sporné situace. Nový oficiální míč pro šampionát obsahuje čip, je proto potřeba ho před zápasem dobíjet.
3: To samozřejmě vytváří spoustu zajímavých situací, které by mohly během toho zápasu nastat.
0: Já jsem připravil, že fotbal se tak trochu mění v chytrou domácnost. Nicméně, pojďme si to představit, jo? Hele, je ve fotbale nějaká pauza?
3: Je tam poločasová přestávka.
0: A něco jiného? Může jakoby trenér si říct, že chce pauzičku, nebo ne?
3: Ne.
0: Ne. No a tak co, když se vybije ten balon?
3: Já jsem si spíš představil, že ve finále běží hráč sám na bránu. Se napřahuje, že kopne a nenom se ten balon vybije a nemůže jakoby letět dál, jo.
0: A nebo, jestli to bude eyeball, jo, tak chlapi, nemáte tady prosím vás jenom lightning na Apple? Ne, jenom C-čko, sorry. Pojďme soutěžit. Rychlá pětka s Vysočina Fest, 12. ročník. Pokud byste chtěli vyrazit, máme pro vás 4 vstupenky. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: se vám podaří odpovědět na 5 otázek, tak my vám řekneme na, tady máš 4 vstupenky na Vysočina Fest. Tak pojďme na to. Rychlá pětka. Tak co kdybychom vám řekli, že můžete příští, že můžete vyhrát 3 dny hudby úplně zadáčo. Tak ano, tohle rozdáváme v rychlé pětce, tady ve snídení šampionů, vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu 2026.
1: Lucie, Miraj, Činařky, Divokej byl, Benny Kristo, MIG 21, tyhle všichni tam budou a vy tam můžete být s nima.
0: No bude tam možná i Stefanie. Ahoj Stefanie, hezké ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, ty jsi napsala hezkou básničku. Chci soutěžit Jihlava Fest. Každý tanečník je best, hudba duní celou noc, domů se nám nechce moc.
2: Ano, ano.
1: Hezký.
0: Jsi velmi krát...
2: Ale má na tom zásluhu dcera.
0: Aha, máš dceru teďka sebou v autě?
2: Ano, ano, mám všechny dětičky v autě.
0: Všechny, a jak se jmenou děti?
2: Dcera Leontýnka, syn Matýsek a poslední syn Maximilián.
1: Takže Leontýnka má básnické střevo.
0: A to jedete autobusem,
2: ano,
0: ne?
2: Ne, autem.
0: Hezký, no tak bando, pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje superhrdina, který nosí na obleku pavouka?
4: Spider-Man.
0: Přesně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká samci od slepice? Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má přestupný rok?
2: Přestupný
3: 365
2: a půl dne.
0: 366.
3: Tak. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který lékař se stará o lidský chrup?
2: Zubář.
0: Ano. A poslední pátá otázka.
1: Jakou měnou se platí v Rakousku?
2: Euro.
0: Ano. Naprosto bezvání. Děti, ukažte, pojďte nám ukázat, jakou máte radost, co? Pojďte se radovat.
2: Hroznou
0: radost. Vy jste neskuteční děti, vy jste mamince pomohli vyhrát 4 vstupenky na Vysočina Fest a já se ptám maminky Stefanie, s kým vyrazíte, s kým vyrazíš?
2: No asi všichni nějak vyrazíme, nějak se podělíme, ono nás je docela dost.
0: Super, tak vstupenky posíláme, moc si to užijte, šťastnou cestu, vy to zvládněte ve škole děti a zase někdy na Hit Rádiu se budeme těšit. Ahoj!
2: Jo.
1: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: za malou chvíli 7:45, Adam Ďurica, Mandolína. Myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem. Za malou chvíli přidáme aktuální dopravu, no a samozřejmě pro vás všechny další skvělý hity. Dua Lipa, Houdini, nebo třeba Cyril Stamblinin.
1: Taky se podíváme na to, jak rychle se vydělá Ronaldo třeba váš měsíční příjem, tak zůstaňte s náma.
0: Tohle rozhodně chcete nebo nechcete slyšet? Chcete slyšet, počkejte na to.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenýrkárna.cz.
6: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
7: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli.
10: Nebo 3%. Buřinka.cz.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz.

0: koupelna?
1: No, v potoce.
0: A sousedi?
1: Už se hlásí.
2: To zní hezky.
0: Asi tu budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
3: For Camping. Venku je nám krásně.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď jedete po dálnici D11, dávejte si velký pozor kolem kilometru 24 ve směru na Hradec Králové. U krajnice tam podle našich informací leží sražená srnka.
12: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
13: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na hit.

0: Samalinen, Cyril, Hit Radio 754. Hezké ráno, zítra začíná svátek vám, kdo milujete fotbal, světový šampionát. Máme tady pro vás skvělou motivaci na cestu do práce. Brutální srovnání našich peněženek s těmi fotbalovými. Jo, na internetu, já jsem včera objevil na internetu fotbalovou kalkulačku, neměl jsem to dělat. Jo. Je to taková ideální věc, kterou si můžete naklikat takhle ráno v práci. Je tady dohromady na výběr 6 fotbalistů, jo. Je tady Ronaldo, Mbappé, Haaland, Messi, Schick a nebo Souček, jo. A vy tady zadáte váš měsíční příjem. Tak když tady dáme cvičně třeba, já nevím, 40 tisíc, jo. Vypočítat Cristiano Ronaldo. Tak váš měsíční příjem si Cristiano Ronaldo vydělá za jednu minutu.
1: Stejně tak Messi.
0: No. Ale ještě tady je. Vy si vyděláte hráčů v denní příjem za 1054 let, 247 dní, 5 hodin a 47 minut. A to mě těch posledních 5 hodin by mě štvalo teda.
1: No, ten měsíční příjem činí 506 milionů 377 tisíc 333.
0: To je dokonalý. Tak když si vybereme někoho loukostovýho, jo, třeba Messiho. Tak váš měsíční příjem si Lionel Messi vydělá za 8 minut a vy jeho měsíční příjem budete vydělávat 102 let.
2: Tak to už, abychom začali pracovat.
0: Teda. Tak a ještě zkusíme teda Tomáše Součka, ten je tady úplně poslední na chvostu.
1: Tak zkusíme třeba tabuce. Na 30 tisících.
0: Jo. Tomáše Součka, měsíční příjem 30 tisíc, jo? Tak dávám to tam. Takže, váš měsíční příjem si Tomáš Souček vydělá za 23 minut. A vy si vyděláte hráčů v měsíční příjem za 38 let. To je v pohodě, v pohodě.
1: Tak jo, takže jsme nečutali do toho míče, ty jo.
0: Tak jsme u mikrofonu, no. No. To nám taky moc nejde. Tak motivace na středeční ráno za námi. Teď další muzika, Declan J. Donovan, Hungry Heart, 7.56. Tohle je Hit Radio. Tak hezky.

0: oblíbené auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Na výlet bez auta?
5: Jasně!
4: Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Falešné video s premiérem vylákalo z muže téměř 400 tisíc korun. Podvodníci na internetu zneužili video, kde měl Andrej Babiš lákat na výhodné investice do ropy. Muž z Českobudějovicka uvěřil reklamě a po kontaktu s údajným broukrem postupně poslal 374 tisíc korun. Po odeslání peněz komunikace skončila a muži došlo, že šlo o podvod. Policie upozorňuje, že jde o častou formu deepfake podvodů a s využitím známých osobností. Ruský politik v Petrohradu volal po jaderných útocích, zastavili ho vypnutím mikrofonu. Bývalý člen menší ruské strany Viktor Perov během zasedání v petrohradském parlamentu vyzval k použití jaderných zbraní proti Ukrajině. Navrhoval, aby se poslanci obrátili na prezidenta Putina s požadavkem na jaderný útok. Jeho projev byl následně přerušen a mikrofon mu byl vypnut. Video z incidentu se objevilo na sociální síti Telegram. Českou reprezentaci čeká v Guadalajaře první zápas. Mexické město leží ve státě Jalisco, kde je kolem 16 tisíc pohřešovaných lidí. Oblast je dlouhodobě spojována s aktivitami gangů a vysokou kriminalitou. Úřady proto nasazují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Například českým hráčům doporučili neopouštět hotel. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: V Pardubicích vzniká skoro 1500 nových bytů. Od Štrosovy ulice po areál Kávovin. Byty se často prodávají ještě před začátkem stavby. Zájem je, jenže problém je třeba parkování. U rezidence Kostelíček bude nových skoro 80 bytů a parkovacích míst ani ne polovina. Dalším problémem je samotná doprava. Už teď se v centru tvoří dlouhé kolony a čím víc bytů bude, tím budou delší. Ještě se podíváme na Černéhoře na počasí. Dneska bude hodně oblačnosti, taky přehánky, no a teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
6: Jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Krásné ráno.
4: Ahoj, hezkou středu. Snídaně
7: šampionů. Rozhledáváme poslední třetinu středeční snídaně, krásné ráno, 3:08. Už za malou chvíli slíbený host, zpěvačka Martina Pártlová. Tak zůstaňte s námi, teď Miles Smith, Nice to meet you, hezké ráno.
8: Hit Radio

0: 6 minut po 8, ladíte Hit Radio. Krásné ráno. S vámi Michal, Jasmin, David, no a my už tady nejsme sami, je tady s námi i náš host Martina Partlová. Martino, krásné ráno.
1: Krásné ráno, přátelé.
0: Krásné ráno. Tak mikrofon zapnut. Zpěvačka, která si získala publikum už Fix Factoru, pak prošla muzikály, koncertními pódy, skupinou Čechomor. Aktuálně přicházíš představit nový single Slzy ženy. O tom si něco povíme. Nás by ještě zajímalo, jak se ti vstávalo takhle ve středu ráno.
1: Hele, jako já vždycky, když vím, že mám ráno vstávat, tak vlastně nespím celou noc, takže jsem se furt budila, takže blbě, jako spala jsem podle mě tak 4 hodiny.
0: Takže jsi se nemohla dočkat našich posluchačů tady na rádiu.
1: Já jsem se bála, že zaspím, protože to by bylo špatné.
2: Ale jsi tady, je to dobrý. My se nemůžeme počkat, až si za chviličku pustíme tu novinku, Slzy ženy, tak se jmenuje tvůj novej song, což zní celkem jako jemně, ale myslím si, že když žena brečí, tak by se ostatní měli trošku bát naopak, ne? Už.
1: No, já jsem to občas měla jako vydírací taktiku, někdy to zabralo, někdy bohužel ne, ale jo, když ženská už pustí slzy, tak už to není jen tak.
0: A myslíš, Martino, je za tebe těžký popsat nebo zpívat o bolesti tak, aby to neznělo, jako aby se ty lidi neřekli jako chudák, jako, ale spíš jako přesně takhle to mám, aby se v tom poznali?
1: Jak ty, Ježíšmarja, jak to myslíš?
2: Jakože...
1: Ty se úplně ztratila.
2: Psát tím stylem, aby člověka nelitovali, ale aby si řekli, ty jo, mám to úplně stejně,
0: to mám stejně,
2: že se s tím stotožní vlastně.
1: No.
2: Tímhle stylem se snažíš psát.
1: Tak já si to úplně nepíšu, že jo, on to píše pro mě můj přítel Jezeva Řeka, který se mnou akorát konzultuje témata a o čem písničky budou, protože moje verše by byly svítí, slunce svítí, roste kvítí, takže to nechávám na něm a tak to spolu nějak dáváme dokupy. Takže on je ten strůjce toho, aby to nebylo patetický a blbý. Tak.
2: Myslíš, že jsou ženy dneska mnohem jako otevřenější v těch emocích obecně, než třeba dřív?
1: Jo, já myslím si, že určitě, že dřív si to nemohli moc úplně dovolit být otevřený v čemkoliv.
2: Tak kdyby jsi mohla uvíct ten song, což můžeš, teďka nás čekají Slzy ženy.
1: Přátelé, já bych ráda uvedla svůj skoro až bojovný song za práva žen. Ne, můj nový song, který pojednává o tom, že soucit a empatie má větší sílu než síla a násilí a tak.
0: Slzy ženy.
1: Hezký,
0: krásný. Martina Partlová, Slzy ženy. Poprvé premiéra tady u nás na Hit Radio. Tak pojďme na to. Hezké ráno, 8.09.

0: single Slzy ženy, 8 hodin 12 minut a Martina Pártlová je s námi ve studiu, ještě jednou krásné ránko.
1: Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
0: Marti, tebe čeká Auto Arena v listopadu, pojď tam povědět, je to něco, o čem jsi vždycky snila, nebo tě to vlastně jako nenapadlo, že jsi řekla, že to je třeba nedosažitelný?
1: Mě ani nenapadlo, že bych mohla zpívat a že bych se tím mohla živit, na to, že bych si pomýšlela jako na Auto Arenu, takže nebyl to můj životní sen, já jsem chtěla být uklízečka v Hollywoodu, kde by si mě všiml nějaký
0: herec.
1: No, spíš režisér a obsadil mě do filmu. V Hollywoodu jsem pak dělala o 10 let později, akorát to bylo v restauraci u nás v Suchém Vrbném, Trojkou na Konečnou. Takže je třeba si přát ty přání pořádně.
2: Ale kdy teda přišel ten sen už pak s tou O2 arénou? To ti napadlo kdy?
1: To napadlo šéfa.
2: Já jsem tam neviděla.
1: Já jsem taková jako skromná, já bych jakoby na tu O2 arénu si úplně až tak nevěřila, na rozdíl od mých kolegů tady.
0: No a když si představíš, že už tam je ta plná O2 arena úplně narváno, tak jaký to bude pocit, až tam budeš stát na tom pódiu a co bude to, že si řekneš, co je to, co chceš, aby si ty ženy odnesly, co tam budou? Asi většina žen pravděpodobně přijde.
1: Tak, asi se nejdřív počůrám strachy, protože já trpím velkou trémou, ano. Takže první dvě písničky určitě budou o tom, že budu přemýšlet nad tím, co tam všechno obsadu. A no, chtěla bych, aby si holky odnesly zážitek jako z obrovského mejdla, chci, aby se cítily jako moje kámošky a tak nějak by jsem chtěla celý koncert jako směřovat, no. Ne, rozhodně tam nebudu lítat na lanech, protože bych se mohla poznat.
2: 20. listopadu 2026, lístky jsou ještě v prodeji?
1: Samozřejmě.
2: Dobře, tak se budeme
1: těšit. Jako hodně vyprodáno, ale...
2: ještě pár zbývá tady.
0: Nicméně, léto za dveřmi, jak vypadá léto, Martiny Pártlové, ideální léto?
1: Moje ideální léto by znamenalo celý prázdniny trávit u mě na chalupě s mojí dcerou koupačky a tak. A obdělávání zahrádky a zakládání trávníků.
0: A teď to opravdový léto.
1: To opravdový léto je, že se teďko nezastavíme, za což jsem strašně ráda samozřejmě. Každý víkend jsme na cestách, teď třeba máme 3 koncerty za víkend, takže je to náročný. Nevídám o víkendech svoji dceru, to mě trošku mrzí, ale zase si to vynahradím na tom pódiu, takže já jsem tam šťastná, dělám mě to šťastnou.
2: Ty máš mladšího partnera, musím se zase
1: zastat. To tady zase. Ano, už 14 let.
2: Hele, u nás je to podobně s přítelem a i v rodině to máme podobně.
1: Ty máš takže... 14 let.
2: Já mám staršího. Ne, je jako
1: No, to by tě mohli zavřít, jenom bych ti to chtěla říct, jestli ty máš už 14 let mladšího přítele.
2: Ne, mám o 9 let staršího, ale mamka má o 12 mladšího právě a mě zajímá.
1: Je to spolu.
2: Už asi 15 let.
1: Tak to je super, to by šlo.
2: A mě by zajímalo, jestli je to pro tebe takový jako zdroj energie, anebo naopak někdo, kdo tě tak trošku uzemní, uklidní, jak to tam je?
1: Já myslím, že si tu energii dáváme nějak navzájem. Já mám někdy pocit, že jsem mnohem mladší než Pepa. Ale jo, tak i tam ten 14 let je přece jenom jako vidět. Já když mu vyprávím o tom, co bylo za socíku, tak mi vždycky říká, prosím tě, Martina, to ani vědět nechci, co se jako dělo tenkrát. Že on se narodil v 90. předtím. Ale dáváme tam nějaký jako jiný pohled na něco a já mu dávám ten svůj, že? Takže my se tak jako nějak, my ty vahy vyrovnáváme. Takzvaně.
0: Martina Pártlová, hostem středeční snídaně šampionů. Pojďme si pustit Mamko, nedávej mě. Může být?
1: Tak samozřejmě.
0: No tak samozřejmě, tak Čechomor. A Martina Pártlová, Mamko, nedávej mě. 8:45, posloucháte Hit Radio.

0: Čechomor. A Martina Pártlová, mamko, nedávej mě. Tohle je Hit Radio, chvíli po 8:45. A pro vás, kdo jste se připojil až teď, tak Martina Pártlová je tu s námi ve studiu. Hezké ránko.
1: Dobré ráno, přátelé.
2: Hezké ráno. My jsme tady řešili, že teda koncert v O2 aréně bude v listopadu, 20. listopadu.
1: Ano.
2: Ty máš ještě dceru Stelu.
1: Stelinku. Ještě mám, ano, k tomu 14 mladšímu příteli mám ještě, jsme si dovolili udělat dceru.
0: To jsem si teda dovolili, ale.
1: Který bude 5 teď.
2: Tak jak to Stelinka vnímá, pokud to v tom věku vnímá, je pyšná, že teda bude mamka v O2čku?
1: No, my jako by Stalinku moc netaháme tady po těch akcích, protože jednak na ní mluví cizí lidi a ona z toho úplně není jako šťastná, takže já ji nechci jako nervovat úplně. A teď, když byla na mém posledním koncertu, tak tam stála s takovým výrazem jako ty vole. Takže si nemyslím, takhle, já myslím, že je spíš nešťastná, že ta nemůže být se mnou na tom pódiu a nechápe, že tam nemůže. Takže se snažím jí spíš jako víceméně jí to ukazovat jenom na videích a chtěla bych být ale zpívačka a počítačka bych chtěla být.
2: To jsem se chtěla zeptat, že spousta třeba maminek zpívaček potom ale bere ty dcery na tu stage a dělají třeba společný songy,
1: no,
2: tak
1: dělat
2: to
1: nebudem.
2: Nechceš.
1: Ne, jako společný song, jo, třeba že bude 15, jestli ještě budu žít, ale ne, já si myslím, že to tam, že na to moc malá, že to tam nepatří.
0: No a Martino, kdybys měla říct našim posluchačům, co třeba chystáš na léto, nebo co se chystá v tvém životě, nějaká zajímavost?
1: No v mém životě se toho chystá hodně. Ne, teďkom píšeme novou desku, Pepik píše novou desku, já teda už se do toho tentokrát jako zapoju, než při první desce, mám radost, děkuju Pepiku, že jsi mě přivzal. A vlastně na konci června vydáváme další single, na který už je natočený klip. Jmenuje se Nepapej to. A je to o ženských, který rádi drbou.
2: A ženy rádi drbou, tak to ano. Bude zajímavý. My tady máme takovou hru, jo. Buď a nebo.
0: Buď a nebo, je to taková rychlovka. Martina se přehodila vlasy.
2: Připravila
0: se na to.
1: Připravila se na to. Připravila se na to.
0: Tak jdeme na to. Jdeme na to teď.
2: Muž romantik nebo muž vtipálek?
1: Vtipálek.
0: Dámská jízda nebo romantický víkend?
1: Cože?
0: Dámská jízda nebo romantický víkend.
1: Jsme se najezdili dost.
2: Je lepší pocit záchvat smíchu nebo takový ten pláč, kdy ze sebe dostaneš úplně všechno?
1: Záchvat smíchu.
0: Moře nebo český festák?
1: Moře.
2: Koncerty, haly, hluk anebo domácí pohodinda a ticho?
1: To je těžký. To nevím. Musím si vybrat, jo. Tak pohoda, doma klid.
0: A Sofia nebo Valda Matuška?
1: Sofian.
2: Tak to zvládáme.
0: Zvládnu to.
1: Já jsem říct Sofiana. Nebo Valdu. Sofian je skvělej, to je budoucnost.
0: Takže 20. listopadu připomeneme ještě jednou pro vás, kdo jste nás naladil až teď 20. listopadu O2 Arena. Pár vstupenek se ještě najde. Pár vstupenek se ještě najde. No tak,
2: budeš mít nějaký hosty?
1: Budu.
2: Ale zatím neprozrazujeme?
1: Ne, to říkat nebudem. Já nechci mít pocit, že přišli spíš na ně, než na mě, no. Takže je prozrazovat nebudu.
0: Takže to bude vlastně pak ještě takové jako překvapení.
1: Ano.
0: Jako benefit.
1: Překvapko, nebudu to vlastně říkat přijdu. až do koncertu. Takže.
0: No a kdybys měla teďka tu možnost, představ si, že jsi v rádiu a kdybys měla pozvat lidi na ten koncert ty sama osobně, tak jak by to vypadalo, ta pozvánka?
1: No, tak jednak bych poprosila lidi, aby tam přišli, protože bych tam nerada zůstala sama a on ten koncert se pak špatně zpívá, ale já bych chtěla pozvat všechny ženský, který samozřejmě můžou sebou vzít své chlapce, aby se přišli pobavit, aby si přišli zatancovat a zaspívat se mnou a podpořit ty ženy. Teda,
0: no a ty si nám přišla představit nový singl Slze ženy. My jsme si ho hráli na začátku 8. hodiny, takže bychom si ho ještě na rozloučenou zahráli znovu.
1: To by bylo fajn.
0: Tak to bude fajn, ať jdou tam ty jemy.
1: No a samozřejmě, o nic jiného nám nejde.
0: Martino, moc děkujeme, ať se vydaří léto, děkujeme za návštěvu a hlavně ať se vydaří O2 Arena.
1: Děkuji, já vám přeju, ať se vám ráno brzo dobře stane.
0: Děkujeme. Martina Pártlová naším hostem a Slzy ženy po druhé na Hit Rádiu. Tak hezké ránko.

0: auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Vidra chytil zlatou rybku.
2: Pusť mě, splním ti tři přání.
1: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
2: Hapex.
1: Pergolu s konstrukční hranou.
2: Hapex.
1: Střechu.
2: Hapex.
1: A co kvalitní palubky?
2: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
1: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
2: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
1: www.hapex.cz.
3: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
10: Firma Havelka uhelná skladí, dobrý den.
11: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
10: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
11: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
10: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
11: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
12: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
15: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě taky dnes ráno čekají tradičně na Svitavsku. Těžká stavební technika se pohybuje na hlavním tahu u obcí Strakov, Litomyšl a Sedliště. Tak si tam dávejte pozor.
21: Jezděte i hned s operativním leasingem od Ofincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
22: Hit Radio Černá Hora.

0: Live the Bongo Song, tohle je Hit Radio, 9 minut po půl deváté. Krásné ráno, šampioni. Tak zítra to vypukne, startuje fotbalové mistrovství světa. A čeští fotbalisté mají podle bookmakerů šanci na titul přesně...
1: Počkej, kolik?
0: No. Přesně, tak počkej, tak hádej.
2: Ale já vím, že nám moc jako nevěří, jo. Ale myslím si, že třeba... 20-30%.
0: 20-30%, dobře. Tak vy, kdo jste u rádia, jaké si myslíte, že máme šanci na zlato v procentech? Mhm, slyším nějaký tipy, jasně. Tak jsou to 2%. Jsou to 2%, ale jako upřímně takhle, kdy nás jako Čechy zastavilo to, že je něco totálně nereálný, jo? Já si myslím, že 2% pořád nejsou nula, takže jako nějaká šance tam je, jo? A vlastně, když si vzpomeneme před 30 lety na Euro 96, nám nevěřil vůbec nikdo a domů se vezlo stříbro, jo?
2: To je fakt, ale bejt ten fotbalista, co jede na to mistrovství a ví, že ti lidi vůbec nevěří, to musí být buď zdrcující, anebo ti to naopak fakt nakopne.
0: Přesně, víš, že budou všichni vsázet proti tobě. Motivace. No tak jo, zítra startuje fotbalový svátek, světový šampionát. Budete fandit? No jasně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
7: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
6: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
7: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
6: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98. 866.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
11: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
12: Are you ready for this?
13: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
14: Pouze na prodejně.
13: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
15: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírody.
1: Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
14: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Takhle zní středeční ráno všude, kde máte Hit Radio sebou. 8 hodin 50 minut. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři. Krásné ránko.
1: My jsme se tady před chviličkou bavili o mistrovství světa ve fotbale. A třeba právě tohleto mistrovství si můžete vychutnat na nový televizi. Můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun.
0: Wow.
1: A my za to chceme jedinou věc. Když půjdete na náš web a podělíte se o vaší nejlepší historku ze stěhování. A my v pátek pak jednou z vás vybereme a ten tuhle telku získá.
0: Tak možná už pozící můžete tuhle parádní televizi hrát vy. No a pro inspiraci, tohle nám poslala Pavlína. Ahoj, při stěhování do zrekonstruovaného domu jsme si pořídili velký rohový gauč, jenže až při dovozu jsme zjistili, že se nevejde dovnitř. Muselo se vybourat okno a gauč dostat do obýváku přes něj. Naštěstí byl obývák v přízemí a bývalý manžel zedník vše opravil. O pár let později se situace opakovala. S novým partnerem jsme si pořídili skříňovou postel, ale železný rám neprošel ani dveřmi, ani okny. Nakonec jsme ho museli rozřezat a znovu svařit přímo v obýváku. Bylo to pořádně nervózní, zvlášť když bydlíme v patře. Nová televize by nám udělala obrovskou radost, protože ta současná už dosluhuje. No tak pokud máte podobné historky, napište nám na web na hitradio.cz a budeme držet palce, třeba v pátek vybereme právě vás.
1: Mimochodem, protože to stěhování opravdu znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale hlavně

0: velký výdaje, co si budem, tak MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve který můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a můžete to využít třeba na stěhovací firmu, na novou výmalbu, na vybavení domácnosti. Stačí zadat do prohlížeče mnd.cz/stěhování, tam na sebe nechat kontakt, no a to je všechno. Pak můžete jenom doufat a my vám budeme držet palce.
1: Přesně tak.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: oblíbené auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: To bylo velkolepý, Jasmin.
2: Děkuju.
1: Tak přejeme vám hezkou středu, mějte se prima a zítra ráno v 6.
2: Ahoj.
1: Čau, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Posluchačka Alena píše: ahoj všem, velkou trpělivost. Rychnov nad Kněžnou je ucpaný, dělají tady cestu. Kdo může, ať se tomu vyhne, jeďte opatrně. Díky moc, Alčo. No a ještě máme od vás vzkaz.
3: Rychnov nad Kněžnou, totální kola směrem na náhod, toto jí už v Lupenici.
2: Také děkujeme a ano, to potvrzuje, co psala posluchačka Alena. Kdo můžete, vemte to prostě jinudy. Také nám hlásíte nehody, a to na Svitavskou věvíčku ve Svitavské ulici. Tady bourala dvě osobní vozidla. V Hradci Králové v ulici v Lipkách u křižovatky Svrchlického, tak tady bourala také dvě osobní auta. Projedete tady s omezením. No a ještě na trase Žamberk směr Červená voda za Lišnicí se tady srazilo osobní auto s dodávkou. Místem projedete jedním jízdním pruhem. No, to je snad vše. Šťastnou cestu, pokud právě teď někam jedete, no a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
4: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Po raním požáru balkónu bytového domu v Pardubicích skončili v nemocnici 3 lidé. Nadýchali se kouře. Příčinou požáru bude asi nedopalek cigarety. Výši škody zatím neznáme. Ztratil se 95-letý Vladimír Zich z pardubických Polabin. Policie a rodina už ho hledají přes týden. Senior je podle policie vitální, rád chodí na procházky a v minulosti jezdil taky na chatu do Trhové Kamenice. Jakékoliv informace o jeho pohybu můžete hlásit na čísle 158. V Bratislavě se narodila siamská dvojčata. Informovala o tom slovenská média. Zdravotní stav novorozenců zatím nebyl zveřejněn. Jde o velmi vzácný případ. Na Slovensku mají zatím pouze 3. Už zítra startuje fotbalové mistrovství světa a poprvé se hraje ve formátu 48 týmů ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Česko se po 20 letech vrací na šampionát a ve skupině ho čekají Korea, Jihoafrická republika a Mexiko. Náš cíl postoupit ze skupiny. Favority na titul jsou Španělsko a Francie. Obhájcem je Argentina.
12: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
11: Tak v téhle hodině nás to spláchne na Chrudimsku, Pardubicku, taky na Hradecku a dešťová vlna přes východní Čechy proletí nejen dopoledne, ale taky odpoledne. Teploty 14 až 19 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Černá Hora.
2: Ahoj, všechny vás opět zdravím. Přijde mi, třeba nejsem jediná, že tento týden utíká tak nějak jako rychleji. Už je tady středa, no a protože je 9 hodin a 2 minuty k tomu, je nejvyšší čas zahájit dopolední drive na Hit Radio Černá Hora. S vámi Jana Šumurdová, no a taky ty největší hity, které vám posílám už za moment. Tak pohodovou středu.

Hlavně nevadná na Hitrádiu Černá Hora, taky krátce po deváté mandraže. Sekání trávy. Činnost, u které někdo z vás relaxuje, někdo to nesnášíte. Ono asi záleží, jak moc velký pozemek s trávou taky máte. A určitě si říkáte, teď se to zalije tím deštěm, že jo? A pak to pojede, že budete mít sekání zas nad hlavu. Nejlepší to máte vy, co máte prostě živou sekačku v podobě třeba oveček, koziček, nebo třeba takové louky v centru Pardubic, jo? Tak tam jim posekají trávu, prosím vás, koníci. Já si pamatuju, když jsem ještě bydlela na Moravě, tam máme jako hodně, fakt hodně velkou zahradu a dvůr, takže nasekání toho bylo opravdu dost a já to tenkrát otrávená celé musela posekat sekačkou. Takže neustále jsem chodila i s kotoučem, pardon, s kolečkem. Bylo to prostě za trest. Jo a třešnička na dortě bylo tenkrát to, že naši na mě koukali. A druhý den pořídili traktor s tím, že je to fakt náročný, no. Byla jsem jako fakt hodně nadšená. Nemohlo to sekání prostě počkat na ten traktor ještě jeden den, že jo? Sekání trávy, na které taky člověk prostě nikdy nezapomene. Co si ale ještě pamatuju, tak když babička sekala kosou. Párkrát jsem to se o to pokusila. Jsem ráda, jakože mi dneska nic nechybí. No a co vy, jak to máte s tím sekáním trávy? Baví vás to? A čím nejraději sekáte, jo? Zkrátka, hoďte mi nějaký váš příběh se sekáním trávy. To je, myslím, taky dost aktuální činnost. 601 292 464 je číslo na náš WhatsApp, kam mi posílejte vaše zprávy. No a my na Hit Radio Černá Hora pokračujeme s další muzikou. Tady je Lady Gaga.

0: 9 hodin 24 minut, to je čas, kdy ladíte Hit Rádio Černá Hora, protože jste se tak rozhodli. Kdo nás poslouchá z donucení, tak to musíte zvládnout ještě několik hodin. Já ale věřím, že nikdo takový snad nejste, protože z vašich zpráv to tak nevypadá. No a za vaše zprávy samozřejmě také moc děkuji. Řešíme téma sekání trávy, ať už to máte jako relax nebo protivnou práci. No a jaký způsob sekání trávy třeba praktikujete? V Pardubicích mají na městské louky koně, což je jako moc krásný takový návrat do minulosti. Myslím, že pohled na pasoucí koníky je dnes už hodně neobvyklý. Co se jen tak nevidí, je taky práce s kosou nebo srpem. Tak kdo pojedete do Jaroměře? Třeba se vám poštěstí, protože mi píše Žaneta z Jaroměře. Ahoj Jani, jako holka jsem uměla naklepat, nabrousit i sekat s kosou i srpem. Myslím, že ani tohle se nezapomíná a zvládla bych to i dnes, ale sekačka je sekačka. Tak pánové, to je ženská, co? Ta se práce nebojí. No tak já jsem jako, abych si tu laťku trošku zvedla, protože jsem říkala, že s kosou neumím, tak já zase jako ještě umím s křoviňákem, jo? Takže jde to moc díky za tvou zprávu, zdravíme do Jaroměře. No a na číslo 601-292-464 mi posílejte dál, jak to máte s tím sekáním trávy. No a po muzice na Hit Rádiu Černá Hora pokračujeme. Hit Rádio.
1: Držitelka titulů, první vícemis a mis sympatie České republiky 2025, Izabela Rossini, zvítězila na světové soutěži krásy Miss Aura International 2026 v Turecku. Izabelo, když se ohlédneš za celou svou cestou na světové soutěži, jaké okamžiky byly pro tebe nejzásadnější a co všechno ti tento titul přináší?
2: Zdravím. Nejzásadnější byl pro mě asi finálový večer, který byl takovým vyvrcholením všech předchozích příprav a celých 14 dnů v Antálii. Celou cestu jsem si velmi užila. Samozřejmě tam byly i nějaké náročnější chvilky a člověk občas začne pochybovat. Přece jenom se nacházíte mezi 50 krásnými a inteligentními slečnami ze všech koutů světa. Takže konkurence je opravdu velká. Na druhou stranu na soutěžích je velmi důležitá sebedůvěra a tak se člověk prostě nesmí nechat rozhodit. Ode dne vítězství se můj život otočil o 180 stupňů. Nové nabídky, kontakty a zkušenosti, to vše jsou věci, které si ze soutěže odnáším. Korunku jsem přece ale jen získala teprve před 14 dny, takže pořád zjišťuji, jaké příležitosti mi přinese. Každopádně se to moc užívám a i když je to občas náročné skloubit se školou a s představeními v divadle, ve kterých hrají, jsem velmi vděčná, že jsem po 7 letech mohla přivést domů korunku z Miss Aura International právě já.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
5: www.studiumvyčíně.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
6: Tak točíme!
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
9: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
10: jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové jejich 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
14: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
17: Dopravní hlídka Hitrádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292.

Linkin Park v éteru Hit Rádia Černá Hora. No a přišly mi od vás zprávy na náš WhatsApp 601-292-464, kterých si moc vážím. Dneska mám s vámi téma sekání trávy. Jak moc to vlastně máte rádi a čím nejčastěji třeba sekáte. Posluchačka Žaneta z Jaroměře psala, že zvládá sekat kosou nebo i srpem. Za to Martin, ten má doslova osypky. Ahoj, tak já sekání trávy nesnáším z celé duše, jsem těžký alergik, po 10 minutách sekání vypadám, že mě někdo zmlátil a zbytek dne prokýchám, bohužel to ale nemá u nás kdo dělat. Tak Martine, tohle je teda jako slušná prekérka. Chtělo by to, nevím, nějakou masku, no. Každopádně moc díky za tvou zprávu. Taky píše Petr, zdravím do rádia, mám souseda, který má naštěstí tichou sekačku a musím říct, že si sekání neskutečně užívá. K tomu si vždycky rozloží stolek, na něm má piva a v mezi pauzách se napije a jede dál. Krásný den, Petr. Tak i to je možnost, jak si sekání trávy prostě zpříjemnit. Hlavně, aby ta zahrada nebyla jak pole. To potom hodně piv a ještě když svítí sluníčko, že umíme si to představit. Taky napsal Marek. Tak já mám příběh o mém tchánovi, který přijel na návštěvu a chtěl moc pomoct posekat trávu. Máme malý traktorek a byly tam po jeho sekání šílený koleje. Sice jsem poděkoval, ale jak odjel, tak jsem to šel posekat znova. Máro, tak to je taky dobrý, ale víš jak, darovanému koni na zuby nehleď. To asi platí i v tomto případě a zvládl si to skvěle. Jinak lidi, moc díky za vaše všechny zprávy, co mi přišly. Jako pokaždé jste skvělí, úžasní, děláte mi velikou radost. No a za to vám posílám další muziku. Jsme Hit Rádio Černá Hora.

0: Eva Farna, Miraj, jste s Itráriem Černá Hora, no a kdo máte doma záplavu třešní? Třešní k jídlu, v knedlíkách, v buchtě, v lednici, co se nespracovalo. Klasika. Začátkem 10. se k třešním ještě vrátím a vy zatím můžete zaspomínat, jak jste třeba lezli na strom. No a to třeba u songu Davida Getty. No a taky dáme jedno salto Benson Boone a jeho Beautiful Things. Tak za chvilku je to vaše, díky, že zůstáváte s Hit Rádiem Černá Hora.
1: Hit Rádio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Rádiu Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. hitradiocernahora.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Střední škola vizuální tvorby, chceš-li trochu kreativní a baví tě tvořit, je střední škola vizuální tvorby, jak vytvořit skvělej design, dostaneš do hlavy.
7: A přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz. vizualškola.cz.
8: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Žastolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
11: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
12: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
13: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
14: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
15: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů.

0: tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Tak to byl Benson Boone na Hit Radio Černá Hora a my jdeme za vámi na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na průtahu Pardubic směrem na Chrudim za sjezdem do Pražské ulice se srazilo osobní auto s nákladním. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh. Kolona se zatím ale netvoří. No a připomínám taky šetření nehody na trase Žamberk směr Červená Voda za Líšnicí. Tady se srazilo osobní auto s dodávkou. Místem projedete jedním jízdním pruhem. No a ještě pozor, na trase Jíčin směr Trutnov mezi Čistou Uhorek a Dolní Kalnou. Tady v pravém pruhu probíhá údržba zeleně. Vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Are you ready for this?
5: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
6: Pouze na prodejně.
5: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
8: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. U Všestar na Hradecku jezdí řidiči nově po asi kilometr dlouhém rozestavěném úseku dálnice. Přesunul se sem provoz ze silnice 1/35. To umožní napojení přeložky i nového nadjezdu nad dálnicí. Řidiči by se nového celého úseku mezi Plotištěmi a Sadovou měli dočkat v polovině prosince. Po raním požáru balkónu bytového domu v Pardubicích skončili v nemocnici 3 lidé. Nadýchali se kouře. Příčinou požáru bude asi nedopalek cigarety. Výši škody zatím neznáme. Na výsledky státních maturit přišlo letos přes 1000 odvolání a nejčastěji kvůli testu z češtiny. Ministerstvo školství zatím vyhovělo 10 žadatelům. Celkem maturitu skládalo asi 80 tisíc studentů a neuspělo 9,5% z nich. Tomáš Hertl si užívá finále Stanley Cupu s Vegas a věří, že tentokrát dopadne to lépe než před 10 lety, kdy se San Jose na titul nedosáhl. Český útočník patří k hlavním postavám série proti Carolině a po třech zápasech má na kontě 2 góly a 2 asistence. Vegas vede ve finále 2-1 na zápasy.
12: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
11: Koukala jsem na radar a v téhle hodině bude pršet snad v celých východních Čechách. Možná na Trutnovsku bude kratší pauza, ale zkrátka středa bude deštivá a teploty se nám vejdou mezi 14 až 19 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: No a po zprávách pokračujeme. Zdraví vás Jana Šumurdová. 2:50 ladíte dopolední drive na Hit Radio Černá Hora a máme toho před sebou ještě spousty. No, to ale nebojte, budou všechno příjemné věci, muzika, nějaké tématička. Je mi totiž úplně jasné, že toho jinak máte opravdu hodně. Tak ať to ocejpá, já posílám za moment song.

Wow. Na Hitrádiu Černá Hora Třešně legendární Valdemar Matuška, mimochodem v dětství můj velký idol. Kdyby tady s námi byl, tak by měl 94 let. No a já se teď vrátím teda k těm třešním, jo, který máte doma, někdo jich dost plno prostě, teď mají svůj čas zrání. Každý lezete po stromech, že jo, tam u tety, tady zajdete k babi, no a doma pak z toho děláte všechno možné. Mě kamarádka taky přivezla třešně, že jich má spousty, tak jsem dělala knedlíky a až byly třešně v knedlíkách, tak jsem zabalila, ale jako opravdu všechno ostatní, co bylo na lince. To jsem měla hodně těsta. Jinak doteď si třeba vzpomínám, kdo jste to měl v dětství podobně. Nemohla jsem se dočkat, jo, až budou třešně. A jedla jsem, prosím vás, ty třešně, když byly jako z jedné strany zelené a napůl z druhé z červené, jo. Babička mi vždycky říkávala, budeš mít kopřivku. A ano, a měla jsem jí pokaždé, jo, několikrát. A to babi ještě nevěděla, že jí chodím na zelené jahody, jo, fakt na zelené jahody. Ale jako ty jahody byly v té fázi, jakože ne úplně ty zelené, co jsou hned vidět po odkvetu, ale ještě prostě nebyly červené, takové vlastně zeleno-bílé byly, no. Strašný. Dneska se prostě nechápu, na to drobání kopřivky vzpomínám doteď. Taky jste měli kopřivku z nedozrálého ovoce a pokud ne kopřivku, tak třísky z toho, jak jste lezli po stromech. Bylo to ale super, co?

0: Na Hit Radio Černá Hora dohrála Katy Perry. Díky, že nás ladíte, no a za chvilku vám naservírujeme další muziku, třeba klasiku Blink 182. A nebo vám taky zahrajeme romantiku v podání profesora Greena a Emily Sande. Tak si na to počkejte, no a mějte pohodovou středu s Hit Rádiem Černá Hora.
1: Tři v jednom. Odreagování, zážitek a to všechno gratis. V parku na Větvi v Hradce Králové filmové středy teď v červnu. Pro dospěláky od 7:30 večer. No a pro děti jsou zase pohádkové neděle od 5:30. Vstup je tady gratis, tak tohle se nenechte ujít.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Vidra chytil zlatou rybku.
4: Pušť mě, splním ti tři přání.
3: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
4: Hapex.
3: Pergolu s konstrukční hranou.
4: Hapex.
3: Střechu.
4: Hapex.
3: A co kvalitní palubky?
4: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
3: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
4: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
3: www.hapex.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Historický parní expres Králický sněžník právě vyjíždí.
12: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.
13: Pravý šťavnatý burger, křupavá houska a lahodná omáčka. To musíte mít. Je čas rozpálit grily. Nejlepší burgery a další street dobroty před Královéhradeckým futurem. Od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším, Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Na výlet bez auta? Jasně. Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Je středeční dopoledne s Hitrádiem Černá Hora.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: No, víc trefné to být nemůže. Co je ale zásadní, že máte ještě necelé dva dny na to se registrovat na našem webu hitradio.cz a vyhrát smart toaletu pro vašeho tatínka ke dní otcu. Ta smart toaleta má spousty dovedností, jako třeba, že vás umije, vysuší, v noci vám posvítí a když zima, tak vyhřeje prkénko. Zkrátka, takový luxus a první třída mezi záchody. No, kdo by to doma nechtěl, že? No, tohle oceníme i my ženy, hlavně to vyhřívání teda. Mimochodem, záchod je velmi zásadní věc. Bez jeho návštěvy by ani spousty z vás mužů neodešlo do práce. Taky to znáte, jo? Že jdete, i když nemusíte, ale zkrátka doma je doma, že? Kdo máte zájem o více informací ohledně této smart toalety, tak více najdete na maro.cz. Dokonce v Hradci Králové můžete vidět a vyzkoušet osobně. Jinak zopakuji, že na našem webu Hitrádio Černá Hora uděláte registraci. No a už zítra odpolední show jeden z vás získáte tento přímo Avenger záchod.
1: Nejlepší dárek ke dní otců. Registruj se na webu hitradiocernahora.cz.

0: 10 hodin, 48 minut, posloucháte Hit Rádio Černá Hora a dobrý pozor, ženy a muži, karty se obrací. Všem známé pravidlo, starší muž, mladší žena se otáčí. Více k tomuto vztahovému převratu, krátce po 11. No a dneska vám prostě ženy povím, že nic nekončí. Ať je nám, kolik je. Tak si na to počkejte. No a do konce 10. třeba Dan Barta nebo Disturb playlistu Hit Rádio Černá Hora.
1: Hit Rádio. Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýní ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
7: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
8: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity.

0: dlažba Premier od Dytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
3: Vidra chytil zlatou rybku.
4: Pusť mě, splním ti připřání.
3: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
4: Hapex.
3: Pergolu s konstrukční hranou.
4: Hapex.
3: Střechu.
4: Hapex.
3: A co kvalitní palubky?
4: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
3: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
4: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
3: www.hapex.cz.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Hit Radio Černá Hora.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Ústí nad Orlicí v ulici Na Studánce se srazily dvě dodávky. Na místě probíhá šetření nehody. S opatrností tudy projedete. Také v Hradci Králové v Sokolské ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s motorkou. Projíždějte tady s opatrností. Další nehodu máme hlášenou na Chrudimsku na trase ze Skutče na Proseč. Na příjezdu do Perálce narazilo osobní auto do stromu. Počítejte s omezením. Projet byste měli s opatrností. No a trošku dál půjdeme na trase mezi Svitavami a Brnem na průjezdu rozhraním Boro a dvě osobní vozidla, tak projíždějte také s opatrností. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Olfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
7: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dneska začala stavba nové kliniky infekčních nemocí za víc než miliardu korun. Osmipodlažní pavilon nahradí skoro 100 let starou budovu a nabídne 75 lůžek, moderní ambulantní prostory i jipku. Hotovo má být do konce roku 2028. Spolužáci si rozesílají moje nahé fotky. Vyzývají mě, abych se pořezala. Tak to jsou reálné zkušenosti teenagerů. Kampaň Královéhradeckého kraje Než klikneš upozorňuje na rizika na internetu a na kyberšikanu dětí. Web Než klikneš.cz nabízí praktické rady a pomoc. Cílem je zvýšit povědomí rodičů a pomoci chránit děti v online světě. Carlos Vémola přišel o lvici Elzu, kterou mu úřady odebrali, a to kvůli neprokázanému původu a porušení podmínek chovu. Zásah provedla Česká inspekce životního prostředí a šelma byla odvezena do zoologické zahrady v Liberci. Už zítra začíná mistrovství světa ve fotbale. Poprvé s 48 týmy ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Česko se po 20 letech vrací na šampionát a ve skupině ho čekají Korea, Jihoafrická republika a Mexiko. Cílem je postoupit ze skupiny. Favority jsou Španělsko a Francie a titul obhajuje Argentina.
11: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: Ve východních Čechách prší a to docela intenzivně. V následující hodině to bude hlavně na Vrchlabsku, taky kolem Holic, na Hradecku, na Pardubicku, no zkrátka deště si dneska užijeme. No a teploty budou mezi 15 až 19 stupni Celsia.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Ani to nebolelo, opět to uteklo a je tady naše poslední společná hodina dnešního dopoledního driveu, u kterého je s vámi Jana Šmurdová. Pokud zrovna míříte třeba už na oběd, tak dobrou chuť. Jinak za chvilku si dáme zajímavé téma ze světa mužů a žen a to, že mladší muži si vybírají starší partnerky. Zajímavé, tak to vypadá, že nikdo nezůstane sám. To je hezký. Více za chvilku po muzice.

A my Hitrádio, Černá Hora a taky dopolední drive s Janou Šumurdovou. No a dámy, dříve nám trhalo srdce, že muži koukají po mladších, dnes ale mladí muži koukají po starších. Tak bych řekla, že to vlastně jako dobře vychází celkem. Jo, ještě, že ti mladáci jsou tak rozumní. Teď ale vážně, statistiky uvádí, že skutečně mladí muži dávají mnohdy přednost starším ženám. Možná jiná doba, nebo chaos a emoce, veškerý to zrychlení si říká o stopku a klid. A ten právě nacházíte vy, muži, u těch starších žen. Jsou oproti mladším ženám emočně vyzrálejší, otevřenější komunikaci, nehrají vztahové hry typu nic mi není a vy to musíte vyřešit. Vědí, co chtějí, umí říct svůj názor a dokážou řešit problémy bez zbytečných dramat. Tak prosím, tohle uvádíte, že hledáte. No a pozor, taky máte pocit, že dokonce starší ženy vás umí respektovat. To si myslím, že je docela jako dost důležitý. Jsou to zkrátka důvody, které stojí za to, proč to tak vy mladí muži dneska máte. No a vy starší muži, vy zkrátka hledáte adrenalin, tak hodně štěstí ve hledání a lásku všem. Amen. Tady je Top Loader na Hit Radio Černá Hora právě teď.

0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
2: Tak točíme.
3: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
2: Stop!
3: Co?
2: Showroom na kuchyně.
3: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
2: Berem, díky.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 90 866.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují del.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
12: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: 4 minuty po půl 12. dohráli Coldplay, Little Sims a Born a Boy na Hit Radio Černá Hora. No a teď si představte, že za jeden krátký vzkaz nebo zprávu si natankujete plnou nádrž. Nebo ženy, pokud máte v plánu si půjčit auto vašeho partnera, manžela, milence, tak už mu ho nemusíte vracet s tou prázdnou nádrží, ale uděláte mu radost a nic přitom nebudete platit. Jo, každý všední den teď můžete od Hit Radia Černá Hora získat tankování na plnou nádrž úplně gratis. Stačí klidně už teď hned poslat váš příběh cest nebo poslat info z vaší aktuální cesty na náš WhatsApp Hit Radia Černá Hora 601-292-4664 a jste ve hře. No a pokud to uděláte, tak každý den máte mnohem větší šanci vyhrát. Jo? Takže každý den klidně nám pošlete nějakou zprávičku nebo zkaz. No a už dneska odpoledne vyberou naši moderátoři jednoho z vás. Tak šťastnou cestu a plnou nádrž. To vám přeje Hit Radio Černá Hora.
1: WhatsApp Hit Radia Černá Hora 601 292 464. Flash Dance.

0: 11 hodin 41 minut, ladíte středeční ještě stále dopoledne na Hitrádiu Černá Hora. No a pojďme si udělat takovou rekapitulaci dneška, jo. Kromě toho, že máte mražák plný třešňových knedlíků, jsme si také povídali o sekání trávy, na což jste mi psali zprávy, za které já moc děkuju. Také jsme si řekli, že mladí muži vyhledávají starší ženy. No a co je taky podstatné, že už zítra odpoledne budeme vyhlašovat vítěze luxusní smart toalety od IKEA. Kdo chcete záchod s vymoženostmi, tak utíkejte na náš web hitradio.cz. Ještě stále máte čas, ale už ne moc. No a dnes od 15. v odpolední show jeden z vás získáte také od Hitradia Černá Hora plnou nádrž, pokud pošlete na náš WhatsApp 601-292-464 vzkaz z vašich cest. Samé krásy, samé radosti, tak se mějte krásně, já se loučím, uslyšíme se opět zítra od 9. No a tady to pokračuje už za chvilku, tady máte srdcovky, tak ahoj.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky.
5: Asi to budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
10: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
12: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonů Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
13: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
16: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
17: Věděli jste, že Albert

0: další dopravní servis na východě Čech na průjezdu Janskými Lázněmi. Tam jsou dvě auta v sobě a vozovka je průjezdná Kyvadlově v Hradce Králové v Sokolské ulici. Srazilo automotorku a opatrně se dá projet, stejně jako v Ústí na Torlicí ulicí na Studánce. Tam se srazily dvě dodávky. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Alfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Rádia.cz Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovní rozpočtový výbor dnes přerušil projednávání vládního návrhu na znovu zavedení EET. Opět se k němu vrátí zhruba za dva týdny v úterý 23. června. Poslanci budou mít do té doby čas podávat do výboru případné pozměňovací návrhy. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Ráno to řekl ředitel specializované dětské nemocnice Petr Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi.
10: Čo sa týka nejakej prognózy, to vás teraz ešte nevieme informovať tým, že sú na svete len 24 hodín, takže budú prebiehať všetky diagnostické vyšetrenia, ktoré nám určia, ktoré a keď cievne čiště majú spoločné, ktoré orgány sú spoločné. Teraz vieme povedať, že majú každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky.
9: Prípad sa podobá siamským dvojčatom, ktorá sa na Slovensku narodila v roce 2000 a také byla spojená pánevní částí. Tato dievčátka byla později úspěšně oddělena. Teď se ještě podíváme k nám.
0: My vás teďka bereme na Černéhoře do Litomyšle, tam bude 6 nových městských bytů pro mladé rodiny. Město kvůli tomu zrekonstruuje historický dům na Smetanově náměstí. Tam teďka sídlí městská policie. Nové nájemní byty by měly pomoci mladým lidem se startem do samostatného bydlení.
11: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: Tak nám ta deštivá série na východě Čech pokračuje, no a další várku čekáme taky během odpoledne. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia.

0: hodin, 2 minuty, dočkali jste se dnešního oběda a jako bonus, takový dezertík navíc, přichází i srdcovky na Hitrádiu. Máme středu, polovinu pracovního týdne už máme takřka za sebou, teď navíc naskočíme i do té druhé poloviny dnešního pracovního dne, tak doufejme, že bude utíkat, jak se říká, jedna báseň. Já tady pro vás mám srdcovky, které vám dneska s tou pracovní náplní pomůžou a ta první je víc než inspirativní.
1: Hitrádio Černá Hora.
0: Je to číslo z roku 2007 a název je Relax, Take It Easy. To znamená ve volným překladu, hele, pracujte, ale zase opatrně, abyste se z toho úplně nezbláznili. Mika na Hitrádio, srdcovka číslo 1.

0: hitový single, to znamená ten úplně první, který Mika vydal a šel do rádií. Relax, Take It Easy, rok 2007.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Lenia poslala zprávu na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Ahojky, konečně srdcovky. Dneska jsem v kanceláři úplně sama a mám tady haldu práce, kterou musím udělat i za kolegyňky. Srdcovky mi pomáhají a jak si teď říkal, zkusím se z toho tedy nezbláznit. Hlavně v pohodě. Přesně, relax, take it easy, hlavně v pohodě. Tak Lenio, někdy prostě člověk to tak jako má, že v tom životě je na všechno sám. Já jsem teď původně chtěl hrát úplně jinou srdcovku, ale pro tebe a taky pro vás, pokud dneska jste v práci sami, protože někdo z vašich kolegů si vzal dovolenou a prostě to všechno padlo na vaši hlavu, tak tady budu mít tuhle srdcovku, kterou teda jsem vůbec netušil, že dneska budu hrát, ale teď jsem takhle zařadím a ta bude jenom pro vás, jo? Protože když je člověk na to prostě občas jako sám, tak to všechno musí udělat úplně sám, jo? A Celine Dion v 90. letech, konkrétně v roce 1996, přespívala nádhernou píseň ze 70. let, kterou napsal Eric Carmen. Jmenuje se All By Myself. Takže tohle je přesně pro vás, kdo jste dneska v práci na všechno sám, jo? Teď prosím 4 minuty nic nedělejte a užijte si to.

0: rock and roll na Hit Radio. Survivor Burning Heart. Je 12 hodin a 15 minut. Tohle už byla 1, 2, 3 srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A trochu nás probrala. Já doufám, že v průběhu Celine Dion jste mi úplně neusnuli. Teda. Ono i to počasí k tomu svádí. Navíc teď po obídku, jestli už to máte za sebou. Jak my říkáme, gastrodemence. Moc nám to nemyslí a klidně bychom si jako dali nějakého šlofíčka. Jsou prý dokonce země, kde v práci můžou na 20-30 minut si potom ještě dáchnout a dokonce v pracovní době a mají to i placený. No ale to se nám asi nikdy nestane. No nevadí, pojďme dál, posloucháte srdcovky Hit Rádia. A já se jako přiznám, že když děláme dohromady tady srdcovky a připravujeme je pro vás, tak já ty jednotlivý hity beru jako takový malý dáreček, jo? Co hit, to dáreček pro vás. A tak si říkám, jestli vás vůbec jako potěší maličkosti a nebo velký dary, jo? Jestli to takhle jako máte rádi, jo? Jenom nějaká blbost, úplná maličkost, blbost, navíc v den, kdy ani nic neslavíte. Kdy naposled jste od někoho něco takového dostali? Jakou maličkost, která by vám zlepšila den? Tak tohle jsou naše srdcovky od pondělí do pátku, vždycky po 12. hodině. A já jsem hledal srdcovku, která by přesně znamenala nějakou maličkost. A našel jsem z 90. let skupinu, která se jmenuje Emanate. Je to R&B skupina a jejich asi nejslavnější hit se jmenuje I've got a little something for you. Tedy doslova do písmene, mám pro tebe takovou malou maličkost. Nějakou maličkost. Nevím, jak to tyhle kluci teda mysleli a vzhledem k tomu, že jsou to 4 Afroameričani, tak možná i ta maličkost nebude úplně tak jako malá, ale no, to nevadí. Holky, asi je to spíš pro vás.

0: největší trio Sugar Babes ještě v tom původním složení, v tom současném aktuálním, už vlastně nefiguruje ani jedna ze zakládajících členek. Hit Stronger na Hit Radio ve 12.25.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A píše mi Pavel a píše, čau Pelny, tyjo, Stronger, to jsem neslyšel tak 10 let. Hned jsem si vzpomněl na Destiny's Child nebo Missy Elliot. Čím jsem starší, tím víc mi chybí starý dobrý R&B, co jsem poslouchal na střední škole. Díky za to. No, rádo se stalo, Pájo, jasně. No a zároveň to vlastně byla poslední srdcovka, kterou jsem tady teď měl pro vás připravenou. Už nám chybí jen jedna jediná, to je na vaše přání. A tak teoreticky můžeme si dát klidně dneska nějaký R&Bčko ze začátku milénia nebo z 90. Protože já na tom jsem vyrůstal taky, vy možná taky. Je fakt, že současný český rap je, jak bych to řekl, je jiný. Je jiný. Pro nás teď už vlastně klidně můžeme říct old schoolaře, tak je prostě jiný. A tak si můžeme rádi připomenout i to starý dobrý R&B ze začátku milénia. Jo, samozřejmě, pak je ještě další R&B, hip-hop a rap z těch 80. a 90. let. To už není old school, to už je starověk a je to ale taky jako geniální. Tak co byste chtěli slyšet? Jestli máte rádi R&Bčko, dejte vědět. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Můžete napsat zprávu, poslat hlasovku, za chviličku srdcovka na přání a dneska tedy v rytmu R&B. Těším se.
2: Přijďte si užít sportovní svátek Trutnově z Olfinkár. Už v sobotu 20. června se běží Olfinkár Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský RIAPS. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz. trutnovskýpůlmaraton.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.

0: přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz vizualškola.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
6: Haspel.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Sencor.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
16: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
17: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
19: www.projektantbudoucnosti.cz.
20: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
21: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
22: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: LP na Hit Rádiu v srdcovkách ve 12 hodin 38 minut. S váma Jirka Palná.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A jdeme na srdcovku na vaše přání. Mám teď tady momentálně souboj a netuším, jak se rozhodnout, protože srdcovka na přání dneska bude R&Bčko nebo hip-hop. A podle všech zpráv, který mi chodí sem na WhatsApp, tak do finále se dostal Nelly s hitem Hot in Here. Známe. A taky PSH, se kterých jsem jako velmi překvapen a vlastně ani nevím, jestli vůbec někdy hráli PSHčka na Hit Rádiu. Takže já se nemím rozhodnout a tak to nechám na vás. 777-937-777 je WhatsApp sem ke mně do Hit Rádia. První zpráva, která mi přijde, Nelly nebo PSH, tak to bude. Čekám, pište. Tady už vidím vykřičníky. Přišlo teď v tuhle chvíli strašně zpráv a všude jenom PSH. To znamená, že dneska přepíšeme historii, dáme si PSH na Hit Rádiu a dokonce je tady jedna zpráva, která je od Patrika. Mimochodem, PSHčka budou pro Patrika Cyže, nejlepšího rodiče, a taky pro Poliho skladníka, že na tom skladě má začít taky něco dělat. Teď poslouchaj všichni. No tak pozor, zatáčka, jdeme na to. PSHčka, Peneři, strýčka, Humboje, rok 2002, právě teď. A to tak.

0: Rádia.
1: Je to možný ve 3/4 na 1, těsně před 3/4 na 1 PSH na Hit Rádiu. Já můžu dneska domů. Normálně teď bych to jako zabalil a klidně šel, protože tohle byl strop dnešního vysílání mezi 12 a 15. Jsem strašně rád, že vás to tak potěšilo. Mám tady spoustu zpráv. Samozřejmě, tohle je můj prvák na střední. Nebo kolegyně si teď o mě musí myslet, že jsem blázen, miluju to, díky PSH. Ještě jednou zdraví Ivka. Savý pales nahoře, tady PSH je moje mládí, tak to je dokonalý. Obrovské díky za tenhle song. Navíc mě potěšilo, že i když jsem to neslyšela, typuju tak 15 let, pamatuju si text doslova doteď. Jasně. Tak to je pecka, díky, pařím na celý auto, kočička, stopuje autíčka, závorka, jsem z Ostravy a i tak to zbožňuju. Samozřejmě, já jsem Plzeňák, u nás byl v mý době divoký západ a stejně PSH jsme jako měli rádi. Tohle je jako skvělý, že i když se tady jako rapuje o hlavním městě, ne každý úplně na rovinu má Prahu rád, to, jako, to je prostě normální, že jo? Prostě tohle nás jako spojilo dohromady. Dokonalý. Díky. Srdcovky jsou pro dnešek za náma. Jsem sám zvědavej, co nás teda bude čekat zítra. Ve 12 hodin srdcovky na Hit Rádiu. Za chvíli například B.O.B., taky Daša a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
2: Hit Rádio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyni.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Vidra chytil zlatou rybku.
6: Pusť mě, splním ti při přání.
5: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
6: Hapex.
5: Pergolu s konstrukční hranou.
6: Hapex.
5: Střechu.
6: Hapex.
5: A co kvalitní palubky?
6: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
5: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
6: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
5: www.hapex.cz.
7: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
8: www.studiumvjičine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
0: Are you ready for this?
16: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
17: Pouze na prodejně.
16: 12. až 14.

0: rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
1: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Je 12.58, posloucháte Hit Radio, polední pauza za námi, tak zpátky do práce. A jako první se na to vrhne taky Lucie, která má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na výjezdu z Jičína směrem na Popovice Bůrala. Dvě osobní auta projedete s omezením. V Hradci v Rezlově ulici za mostem přes Labe se srazilo osobní auto s nákladním, blokovaný jeden pruh, a v Náchodě v Českoskalické ulici bůral kamion s dodávkou. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Jezděte i hned s operativním leasingem od Ofincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ceny ropy padají, dostaly se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
13: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv, jehož uzavření vyhnal cenu ropy do závratných výšin.
12: Za nejideálnějšího stavu by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Děti z chudších rodin čelí výrazně vyšším zdravotním rizikům než jejich bohatší vrstevníci. Mají vyšší riziko nadváhy nebo výskytu depresí. Ukazují to data mezinárodní studie, podle které je rodinné zázemí zásadním faktorem, který ovlivňuje duševní zdraví, stravovací návyky i fyzickou aktivitu českých školáků. Světově uznávaný dirigent Jakub Hrůša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Little Mischl. Podílet se bude především na přípravě významných uměleckých projektů, rozvoji mezinárodních partnerství a posilování postavení akce v zahraničí. Teď se ještě podíváme k nám.
14: Řidiči u Všestar na Hradecku využívají nově zhruba kilometrový úsek rozestavěné D35. Změna má urychlit dokončení navazujících staveb a taky umožnit pokračování prací za plného provozu. Hotový úsek mezi Plotištěmi a Sadovou by se měl otevřít v polovině prosince.
15: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
14: Tak tyhle dešťové mraky nás ve východních Čechách jen tak neopustí. Po celé odpoledne čekáme dešťovou přehánky dešť a teploty do 19 stupňů Celsia.
16: Hit Radio.
17: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: A my pokračujeme dál, posloucháte Hit Radio, 13 hodin a 3 minutky k tomu. Dneska máme kolikátýho? 10. Takže teoreticky příští týden přijde výplata, stejně ten týden do výplaty. To se vleče, to je neuvěřitelný. Co by mě zajímalo, jenom tak jako mezi náma, Kdy naposled jste dostali v práci přidáno? Nebo možná jinak, jak dlouho už jste v práci nedostali přidáno? A teď nemyslím práci, jsem normálně jako něco, co by se promítlo na výplatní pásce. Schválně, dejte vědět na 777-937-777, jak dlouho už děláte pořád za stejný peníze. Jo? Proč? To vám řeknu za chvíli.
7: Hit Radio Černá Hora.

s Warren na Hit Rádiu ve 13 hodin a 13 minut. Já jsem se vás ptal, kdy naposled jste dostali přidáno. Jak je to dlouho, co pracujete za pořád stejný peníze? Jo, tak třeba tady píše, ahoj Jirko, tak já jsem naposledy dostal přidáno loni v březnu, ale věřím, že jsou na tom lidé i tak ještě hůř, ačkoliv se vše zdražuje pořád a pořád. Tomáš píše, čau Jiří, doteď mě nenapadlo nad tím přemýšlet, ale jsou to minimálně 2 roky, co jsem nedostal přidáno. Je to hrozný. Ano, je to hrozný. A já jsem se ptal na to, protože koukám, že politikům se zase zřejmě nepodaří zmrazit svý platy, že se jim zase zvýší. To bylo pořád, jak si platy zmrazí, že to není vůči nám fér, ale nějak jim to jako nejde, no. A je to vtipný, protože opozice obvinuje vládu, vláda zase opozici, všichni by hrozně chtěli zmrazit ty platy, ale prostě to nejde, nejde. Takže příští rok ho zase zřejmě dostanou přidáno. To je vtipný, to je vtipný. Takhle to vypadá, když se někdo může hlasovat o svém platu. No krásný. Každopádně, proč o tom mluvím, jo? Pojďme si teď hromadně všichni zanadávat na politiky. Ať jsme připraveni. Od zítřka už budeme nadávat na fotbal. Tak ať to tělo je na to ready. Ať je na to připravený. Ty nervy, ať jsou procvičený. Tak pojďte si teď zanadávat. Ono jim tam aspoň bude trošku pískat v uších a my si místo toho dáme hezky Evu Farnou, která už tenhle víkend bude v Edenu.

0: Justin Timberlake na Hit Radio s hitem Can't Stop the Feeling. Je 13:24. Máte rádi Justina Timberlakea a chtěli byste od něj slyšet víc hudby? A nebo máte nějakou skupinu, zpěváka, zpěvačku, co vám v našem playlistu chybí na Hit Radio? Jestli ano, napište nám, kdo to je a můžete vyhrát chytré hodinky Garmin za cirka 7,5 tisíce korun. Navíc je to model, který je vyroben na míru pro vaše děti. Telefon můžou ztratit, takže hodinky ideální věc. Tam máte aspoň trošku větší jistotu. Samozřejmě, že ty hodinky umí spoustu věcí. Není to jenom o ukazateli času a kolik toho za ten den naběhají a tak dále. Ale jsou to vlastně jako hodinky, které zaručí i větší bezpečnost vašich dětí. Vzhledem k tomu, že jednak vám ukážou reálnou polohu, kde momentálně jsou díky zabudovaný GPSce, na ty hodinky vy můžete poslat zprávu, vy na ně můžete volat, ale ty děti vám můžou zavolat zpátky z těch hodinek na váš mobil, anebo poslat zprávu. A v případě jakýkoliv nouze, tak to má ještě speciální funkci a aplikaci, že vás to informuje, když budou v nebezpečí. Tohle jsou hodinky 21. století, které vaše děti prostě musí mít v dnešní době a my vám je dáme zadarmo. Jak na to? Na webu hitradio.cz napíšete do formuláře hit, který byste u nás chtěli slyšet a když ho uslyšíte v sobotu nebo v neděli, teď o víkendu, dopoledne a u toho bude i váš vzkaz, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali k nám do studia. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
1: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Koberce Brázda.
6: Koberce Brázda.
5: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
8: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
9: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
10: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled.
6: Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
11: Tady dobrý den.
12: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
11: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
11: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
12: Dobré, to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Je 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byly Shawn Mendes a Camila Cabello. Po 14. hodině nás čeká taky naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Je pravda, že takhle každý den odpoledne mezi 12. a 15. si na Hit Radio spolu užijeme spoustu srandy, ale mám tady místo i pro vážné věci. A právě dneska je ten den, který v naší historii prostě nesmíme zapomenout. Dneska je to přesně 84 let, co Němci vypálili a vyhladili Lidice. Není to veselé výročí, to je pravda, ale ti lidé, co tenkrát přišli o život, i o živobytí, i o svůj rodný domov, tak si prostě zaslouží, aby jsme na ně nezapomněli. A aby jsme si na ně i dneska vzpomněli. A taky bychom si vlastně měli uvědomit, že svoboda a život nejsou samozřejmé. Takže všem, co to neví, máme se dobře, stěžujeme si často jenom na hlouposti a buďme vlastně rádi, že žijeme v této době. Co by tenkrát za to dali tehdejší lidé za ty naše starosti? Amen. Nic k tomu asi nemusíme říkat. Tak jenom na to myslete. Dáme si další hity za chviličku Jelen a teď Ella Henderson a Rudimental s hitem Alibi ve 13 hodin 38 minut. Na Hit Radio.

0: Jelen, všude zdejší na Hitrádiu, je 2:15. Hitrádiu posloucháte taky za volantem. Tak sedíte teďko v autě, držíte volant oběma rukama, jo? No tak to si nežijete úplně špatně s těma cenama benzínu v současnosti. To jste jako ti, co měli doma zásobu toaleťáku při covidu. To byli taky boháči. Já to trošku zlehčuju, ale je pravda, že tankování pořád bolí. Pořád. Normálně dáte pistoli do nádrže, zmáčknete a píchne vás u srdce. My tady na to máme like. Hitradio vám totiž dá plnou nádrž zdarma. I dneska, i zítra. A vlastně dalších 14 dní. Každé odpoledne, od pondělí do pátku, v odpolední show. Jak na to? Stačí se vlastně jenom stát členem dopravní hlídky Hitradia a každý den nám na WhatsApp poslat aktuální info ze silnic a pak už být jenom na telefonu. To je celý. Poslouchejte Hitradio mezi 15. a 18. a buďte součástí naší dopravní hlídky. Držím palce.
1: Dopravní hlídka Hitradia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777.

0: na silnicích v Praze.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
2: Hit Radio.
3: Ponožky i hrníček táta už dostal.
4: Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu?
3: Na Hit Rádiu Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu.
2: hitradiochernahora.cz.
5: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkárna.cz.
8: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
9: Tak točíme.
10: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
9: Stop!
10: Co?
9: Showroom na kuchyně.
10: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
9: Berem, díky.
11: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti.

0: Další Street Dobroty před Královéhradeckým Futurem od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.
1: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
2: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici z Baj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
5: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Jsou 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, problémy v náchodě v Českoskalické ulici, u křižovatky s Dobeninskou boural kamion s dodávkou, dá se projet, ale dostanete se do skluzu. Kyvadlově jedete na trase Chrudim Žďár za Lukavecí, tam se srazila 2 osobní auta. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Are you ready for this?
9: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
10: Pouze na prodejně.
9: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho musí nabídnout, ale bude na žácích, zda si ho zvolí. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Angličtina se nakonec nebude muset na základních školách učit od první třídy. Rozhodnutí, jak ji na prvním stupni do výuky zařadí, bude na nich. Cyklisté na elektrokolech bourali loni častěji. Evidováno bylo zhruba 870 těchto nehod, zatímco v roce 2024 jich bylo o zhruba 200 méně. Policie před létem apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika. Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie.
15: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
14: Při kolizích cyklisty na elektrokolech loni zemřelo 11 lidí. Papež Lev XIV. Večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě svaté rodiny Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena k stému výročí úmrtí autora, architekta Gaudího. A teď ještě pohled k nám.
16: Pardubičtí strážníci řešili stížnost na dlouho nastartované auto u sídliště Dukla. Uvnitř našli pár na zadních sedadlech. Prý si povídali. Problémem nebyla dvojice, ale běžící motor, který rušil noční klid. Za to hrozí pokuta 2 500, ale tentokrát to strážníci řešili domluvou.
17: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
16: Na východě Čech máme takové deštivé jaro teďka. Po celé odpoledne čekáme oblačno, přehánky déšť a teploty do 19 stupňů Celsia.
18: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 2 hodiny, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio. Dneska je středa, jsme pořád všichni v práci, tak se pojďme trošku zlepšit tu náladu. A protože je středa a byly 2 hodiny, tak na Hit Radio nás čeká naše tradiční, oblíbená ruleta dvojsmyslů. Dnešní téma za chviličku.
18: Hit Radio Černá Hora.

0: Abyste dneska měli štěstí, tak posílám takový hudební čtyřlístek od Pharrella Williamse s hitem Happy. 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio a před námi naše ruleta dvojsmyslů. Jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, tak jenom v rychlosti opakuju pravidla. Zadání je vždy téměř stejné. To znamená, ta první věc je, co může zaznít v ložnici. To máme jasně daný. A pak nám ruleta, Pelnyho ruleta, vylosuje a určí to druhé místo. Jo? Hele, co bych vám to vysvětloval, pojďme na to rovno.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: na hudebním festivalu. Pomalu ale jistě se nám blíží léto, navíc příští týden tady pro vás celý týden budu mít lístky na Vysočina Fest, tak pojďme se na to naladit a pojďme si teda jako říct, co může zaznít v ložnici a taky na hudebním festivalu. Ať už na pódiu nebo pod pódiem, to, a jsme u toho, tak co třeba, nevím, tak to se nedá poslouchat. To je mimochodem první zpráva, která přišla na WhatsApp s číslem 777-937-777. Nebo tady, vzadu je to horší, ale člověk tam má víc prostoru. A dobře, zajímavý. Příště si beru lepší boty. Rozumný. Co napadá vás? Pojďte na to. 777-937-777. Ano, hele, to je přesně ono. To byl teda nářez. Jasně. Hlasitěji by to nešlo? Pojďme ještě na hlasovky, prosím. Pojďte poslat ještě nějaký hlasovky. Telefonní číslo pořád stejný. Dáme si dva hity a půjdeme na to. To vlastně teoreticky může zaznít taky.

0: Lady Gaga, Abracadabra. Bylo čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a naší středeční ruletu dvojsmyslů. Téma dneska máme, co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu. Píšete vaše... Pardon, já si tady prostě jsem v tom začtenej a je to občas těžký mluvit chviličku vážně. Takže píšete mi... na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 a jdeme na to. Tak třeba já napíše, to je dobrý rytmus, to je dobrý. Nebo tady je lidí, Petr, co tady máme dál? Další zpráva, ta je od Lenky, vydrž, ještě bude přídavek. Dobrý, dobrý, to mě baví. Mimochodem, dneska samozřejmě vyberu jednu zprávu od vás, kterou posíláte na WhatsApp 777-937-777 a dám za ní dva lístky na koncert Evy Farné, což je zpěvačka, první solová zpěvačka v Česku, která vyprodala Eden. Má teď o víkendu v sobotu, v neděli a ještě navíc příští týden v úterý troják v Edenu, tak lístky tady pro vás mám, takže dál můžete psát anebo posílat hlasovku a... Když teda hlasovky, tak tady nějakou hlasovku mám, tak uvidíme. Sám budu překvapený, co v ní je.
1: Nefoukej do toho tolik, není to balónek.
0: Nefoukej do toho tolik, není to balónek. Dobře. Chápu, jenom nevím, kdy se to říká na tom festivalu. Tady další zpráva. Ty bláho, to je ale stará vypalovačka. Dobrý. Cool, super, super. Země se zachvěla, ještě teď mi hučí v hlavě. Dobře. Přemýšlím, kdybych to použil. Já zaokrát, že hučí v kládě teda, ale... Což mimochodem, nevím, jestli víte, ale to je jediný zvuk, který je vidět. No nevadí, pojďme dál. Za chviličku poslední tipy a jeden nejlepší. Pojďte na to.

0: Sigma, Nobody to Love ve 14 hodin 24 minut. Jdeme do finále dnešní rolety dvojsmyslu na Hitrádiu. Co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu? Na to jsem se vás ptal na WhatsApp na čísle 777-937-777. Jsou vaše zprávy na WhatsAppu. Jako například třeba dneska to bylo brutálně na hlas. Nebo za mlada mě to bralo víc. Jasně. Na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž. Taky dobrý tip. On o ten kabel zakopne. No, tak to jsem nikdy neřekl. Tak je dobrý. Nezapomněl jsi vzít pláštěnku? Jasně. Cool. No ale vybíráme úplně teda tu nejlepší. Náhodně, takhle zavírám oko a dávám to na hlasovku, tak si pojďme pustit hlasovku.
1: A co třeba? Nemůžou, nemůžou, nemůžou, nebo my chceme ještě, čouky Peťa.
0: Peťo! Gratuluju, protože je to skvělý, je to pro tuto chvíli nejlepší a ty získáváš dva lístky na koncert Evy Farner. A já jenom, když si teďka jako uvědomuju, co jsem tady jako říkala, nemůžou, nemůžou, anebo my chceme ještě, tak kolik vás takhle jako většinou teda na tom festivalu je? Gratuluju, dnešní ruleta je za námi, další zase přesně za týden. Moc díky ještě jednou za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hitrádia 777-937-777.
2: Na semaforech červená, kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: Na D11 na 68. kilometru ve směru na Hradec.
2: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hitrádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hitrádio Černá Hora.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Zkuste si dát minutku klidu.
10: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
11: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové jejich 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
12: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, Vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
13: Koberce Brázda.
14: Koberce Brázda.
13: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
15: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ. Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
16: Are you ready for this?
17: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
18: Pouze na prodejně.
17: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
19: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
20: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
21: Hitradio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Teddy Swims a Townsend I na Hit Radio. To je jako hodně dobrá sestava, tak jsme zvědaví i my fotbaloví fanoušci, jakou sestavu do prvního zápasu na mistrovství světa zvolí trenér Koubek. Mistrovství světa ve fotbale nám začíná už tento týden. Hraje se to i v noci, další týden, tak se to potom hraje normálně za našeho normálního času i přes den, že to uvidíme, a pak zase v noci. Každopádně je úplně jedno, jestli se budete dívat v noci anebo přes den. Důležitý je, že vy se můžete dívat na mistrovství světa na zbrusunové televizi s nádhernýma barvama. Vyhrajte si OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun, a to v naší snídaní šampionů. Chceme za to od vás jedno jediné. Podělte se s náma na webu hitradio.cz o vaší nejlepší historku ze stěhování. A v pátek ve snídaní šampionů tak jednoho z vás vybereme a vyhrajete novou OLED televizi Samsung za 23 000 korun. A protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje, tak je pravda, že máme pro vás ještě jeden tip. Pokud vám náhodou neklapne ta televize, tak máme pro vás další tip na výhru. MND, dodavatel energií, přichází s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na samotné stěhování. Výhru můžete využít třeba, nevím, na pořízení stěhovací firmy, jo, nebo na novou výmalbu, vybavení domácnosti, prostě to už samozřejmě záleží na vás. Stačí, když se podíváte na webové stránky mnd.cz, tedy mnd.cz, tam vyplníte formulář, zanecháte na sebe kontakt, jo, můžete klidně úplně jako ideálně dát mnd.cz/soutěž/stěhování, jste tam potom rovnou, no a my už vám pak akorát budeme držet palce, to je celý. 15 000 korun každý týden, anebo v pátek 23 000 korun, respektive televize za 23 000 ve snídaní šampionů.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Je 14 hodin 3 a 40 minut, jestli dneska je váš den D a máte narozeniny, no tak za celé Hit Radio všechno nejlepší a ode mě ještě do 15. hodiny Flipside a píseň Happy Birthday, tedy všechno nejlepší k narozeninám. No a to je vlastně všechno, co dneska stihneme. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci a zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin tady na Hit Radio, kdy zítra ve 12 nás znovu čekají naše oblíbené srdcovky. Pokud byste chtěli cokoliv v srdcovkách zahrát, můžete klidně psát na WhatsApp Hit Radio 777-937-777, anebo klidně mě soukromě do zprávy, klidně přes Instagram Jirka Pelnář. To je celý. Tak se smějte, užijte si dnešní den dál s Hit Radiem a od 15 hodin s naší odpolední show.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
2: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
2: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.

0: 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
2: Are you ready for this?
3: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
2: Pouze na prodejně.
3: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
12: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.

0: Poslední dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Pozor teďka na Chrudimsku na výjezdu z Orlé směrem na Zaječice, kde narazilo osobní auto do stromu. Vozovka je průjezdná pouze Kyvadlově a na trase z Vamberka směrem na Týniště nad Orlicí na průjezdu Častolovicemi je srážka dvou osobních aut. Vozidlo jedno tady brání průjezdu, takže se projíždí pouze jedním jízdním pruhem a kolona má asi kilometr. Ještě taky hlášení z trasy z Litomyšle směrem na Moravskou Třebovou. U odbočky na Svitavy poblíž kruháče bourala dodávka. Na místě je blokovaný jeden pruh, kratší zdržení ještě asi půl hodinku. Ještě aktuálně teďka hlásíte na náš WhatsApp, že trasa Vysoké Mýtochoceň u Dvořiska je momentálně s nehodou dvou osobních aut a vozovka průjezdná pouze Kyvadlově. Děkujeme za tuhletu aktuálku, přistála k nám na WhatsApp 601-292-464, kde můžete hlásit aktuální východočeské silnice i vy. Předem za to díky.
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Allfincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Kolem hradeckého letiště už je pěkně živo, kolem silnice proudí fanoušci na rockový festival, který bude na letišti až do neděle. Jezdit sem budou 3 kyvadlové autobusové spoje, taky noční linka a policisté nasadí do terénu víc hlídek. Okolí parku 360 bude navíc v časech od 22. do 1 hodiny raní pro běžný příjezd uzavřeno. Na výsledky státních maturit přišlo letos přes 1000 odvolání, nejčastěji kvůli testu z češtiny. Ministerstvo školství zatím vyhovělo 10 žadatelům. Celkem maturitu skládalo asi 80 000 studentů a neuspělo 9,5% z nich. Pokud na internetu najdete video s Andrejem Babišem, jak slibuje výhodné investice, tak víte co. Je to podvod. Někdo zneužil identitu premiéra. Najdou se ale lidé, kteří videu uvěří a výsledkem je vyluxované bankovní konto. Zkrátka výhodný obchod s čínskou ropou neuzavírat. Naši fotbalisté se na mistrovství světa zvykají na nový míč, jmenuje se Trionda a využívá nejnovější technologie. Má v sobě čipy, dobíjí se bezdrátově a vydrží 6 hodin. Dokáže pomoci třeba s offsidy a dalšími spornými momenty.
11: Když se chytá, samozřejmě je víc, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nebezpečný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na ten cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko.
10: Řekl k novému míči brankář Lukáš Horníček. Šampionát začíná zítra a naši hrají v noci ze čtvrtka na pátek proti Koreji.
12: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
10: Že se zbavíme deště, tak to ve východních Čechách asi nehrozí. Čekáme dál deštivou sérii a bude pokračovat i zítra. Teploty nám zůstanou prakticky stejné, budou mezi 14 až 19 stupni, zítra maxima 22.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: V kalendáři 10. června je krátce po 15. hodině. V éteru Hit Radio Černá Hora jsem dneska sám, úplně sám. Ondra Novotný zdraví do východních Čech a za chvilku vám třeba řeknu, proč se hojně po celých východních Čechách teďka zakopávají klobásy pod zem. Slyšeli jste o tom? Jestli ne, tak si za chviličku vysvětlíme. Do té doby další muzika, třeba Rihanna a Kelvin.

Tady je středeční hit rádio Černá Hora, písnička pro všechny fandy od Imagine Dragons. No a pokud jste fandy skvělého skoro až letního počasí, tak určitě ta předpověď na víkend vás netěší a proto se po celých východních Čechách teďka zakopávají klobásy pod zem. Jedna svatební tradice je totiž ta, že pokud má pršet, tak se přes týden zakopává.

svatební den by mělo být prý hezky. No, jestli to platí, na to si vlastně asi můžeme odpovědět sami a nemusíme čekat do víkendu. Každopádně nějakým způsobem manifestovat pro vás, pro všechny, co ten svatební den na sobotu chystáte, aby se vám to počasí nakonec povedlo, to si myslím společně můžeme. Mně jakožto svatebnímu DJovi na tom taky dost závisí a záleží. Pevně doufám, myši se to ještě změní. Nic moc ta předpověď.

0: 15 hodin 16 minut k tomu jste s Rádiem Černá Hora. Zdravíme v tuhle tu chvíli taky na východočeské silnice.
1: Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
2: Ahoj Černohoráci, právě v Hronově u Žabokrka si policajti rozbalují nářadičko, tak nohu z plynu, čau.
0: Tak buďte opatrní v tomhleto místě, děkujeme za rychlou zprávu. Aktuálně si dávejte pozor taky vy všichni, co jedete na trase z Vysokého Mýta na Choceň. U Dvořiska se střetly dvě osobní auta, vozovka průjezdná pouze Kyvadlově a auto narazilo do stromu na výjezdu z Orle, tady na Chrudimsku, směrem na Zaječice. I tady se projíždí jedním jízdním pruhem. Vaše dopravní info, volejte, pište nebo namlouvejte pomocí hlasové zprávy na náš WhatsApp 601 292 464. No a nezapomeňte, že dneska během odpoledne jednoho z vás vyberu a nadělím mu plnou nádrž naprosto gratis. Telefonní číslo na WhatsApp k dispozici i u nás na webu hitradiochernahora.cz.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
12: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Přijďte si užít sportovní svátek Trutnově s Allfincar. Už v sobotu 20. června se běží Allfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský Riaps. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz.
6: trutnovskýpůlmaraton.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: A i Ray Dalton by vám záviděl záchod, který si můžete od nás vyhrát už zítra.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: No fakt, doslova do písmene, protože my vám nabízíme naprosto brilantní trůnidlo. Když se z návštěvy toalety stane zážitek první třídy, to je právě tenhle ten skvělý záchod. To není věc,

0: věcí z toho, co tenhle ten záchod od Mara umí. Jestli chcete vědět, co všechno by vám nabídl, kdybyste ho vyhráli během zítřejšího odpoledne zrovna vy, tak se podívejte k nám na web hitradiochernahora.cz, kde máte kompletní přihlašovací formulář a díky němu možná zavoláme zítra právě vám. Prostě pokud chcete, aby se z vaší návštěvy WC stala z povinnosti nějaká jako záležitost typu koníček a podobně, tak tohle je ideální cesta. Vyhřívané sedátko, sprška, sušení. Tady chybí prostě už jenom káva a Netflix a tradá.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradio.cz.

0: jste s Rádiem Černá Hora, díky, že ladíte i ve středu odpoledne. No a někomu z vás dneska natankujeme z Rádia Černá Hora do vašeho autáku plnou nádrž úplně gratis. Stačí, když nám během odpoledne napíšete na náš WhatsApp 601 292 464 nějaké aktuální dopravní info z východočeských silnic. Klidně jenom napište, projel jsem trasu z Radce směrem na Hořice, všechno v cajku, všechno dobrý. Stačí pozitivní zpráva, nemusí to být samozřejmě jenom nějaký negativní věci, ale jsme s vámi rádi ve spojení a ve spojení s tím, jak to u nás na východě Čech jezdí, je to ta nejlepší varianta. 601 292 464 je dneska odpoledne čepujeme jednomu z vás do vašeho auta plnou nádrž naprosto gratis.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Rádiu Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. hitradiochernahora.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
6: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
7: Koberce Brázda.
8: Koberce Brázda.
7: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda.
12: Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky.
11: A teď všichni, mexická vlna.
13: Tohle bude dlouhá noc.
14: Fortuna, dostane tě do hry.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
16: For camping. Venku je nám krásně.
17: Tady chci bydlet.
16: Venku?
17: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
16: A kde bude ložnice?
17: Na louce pod hvězdami.
16: To je ale velká ložnice.
17: Největší na světě.
16: No jo. A co koupelna?
17: No, v potoce.
16: A sousedi?
17: Už se hlásí.
16: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
17: Jo, tady nám je krásně.
16: For camping. Venku je nám krásně.
18: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
19: Kuchyně Hofmann.
7: Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
13: trenirkarna.cz.
19: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: trenirkarna.cz.
20: Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 46.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Hlásíte nám, že ucpaný náchod, tak Rychnov nad Kněžnou, tak díky moc za tyhle ty informace, které nám posíláte na náš WhatsApp 601 292 464. Dále taky víme o tom, že na trase z Jaroměře na náchod za Českou Skalicí je bohužel opět i dneska odpoledne nehoda. Střed osobního auta s motorkářem, projíždíte jedním jízdním pruhem. No a dvě osobní auta se střetly na trase Vysoké Mýto Choceň u Dvořiska. Tady se stále projíždí jedním jízdním pruhem. Během dnešního odpoledne hrajeme o plnou nádrž úplně zdarma. Stačí, když nám nějaké dopravní info napíšete na náš WhatsApp 601 292 464.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Letní festivaly u nás letos výrazně posilují dostupnost alkohol testů pro řidiče, kteří po akci vyrážejí domů. Cílem je, aby lidé jednoduše zjistili, jestli můžou bezpečně řídit. Testy budou k dispozici přímo v areálech u vstupů a taky na parkovištích, třeba na hradeckém Rock for People i Brutal Assault v Jaroměři. Ztratil se 95-letý Vladimír Zich z pardubických Polabin. Policie a rodina už ho hledají přes týden. Senior je podle policie vitální, rád chodí na procházky a v minulosti jezdil taky na chatu do Trhové Kamenice. Jakékoliv informace o jeho pohybu můžete hlásit na čísle 158. Radili mu, aby to nedělal. I přesto 19-letý mladík sdílel na facebookovém profilu přenos z bojových sportů společnosti Sportlife 24. Dotyčný byl během neoprávněného vysílání opakovaně upozorněn, že se dopouští porušování práv k vysílání. Odezva nulová. A teď to vypadá, že bude muset společnosti uhradit škodu přes 500 000 korun. V 19 je to dost. Trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon a má se vrátit do Realu Madrid. Ten za příchod 63-letého kouče zaplatí 15 milionů eur. To je na naše 360 milionů. Portugalský klub o tom informoval na webu. Real se zatím nevyjádřil.
7: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
6: Dál bude teď odpoledne deštivo ve východních Čechách a to samé čekáme i zítra, a to hlavně odpoledne, kdy dorazí i bouřky. Teploty dnešní odpolední maxima do 19 stupňů a zítra kolem 20, 18 až 22.
3: Hit Radio Černá Hora.
0: Za chviličku jedna událost z Pardubic, která vás překvapí, rozesměje a...

možná částečně propršené, i tak skvělé středeční odpoledne vám přeje zítra Rádia Černá Hora, Ondra Novotný. No a pozor, teďka jedno upozornění pro vás, co randíte. Situace, do které se fakt nechcete dostat, se stala dneska v noci v Pardubicích. Chlápek se ženou tady zastavili na sídlišti autem. Na zadních sedačkách potom probíhalo nějaký rošambo a podobně, jenomže auto v tu chvíli zůstalo přes hodinu prý nastartované a tak na místo vyrazili strážníci, potom co někdo zavolal, že tam sakra furt vrší auto, ať se tam jdou podívat. No na místo dorazili samozřejmě situace, kterou nezávidíme. Prý se tam nic nedělo, jenom si povídali, ale to je jedno. Každopádně pokuta vlastně nemohla padnout za to, co se tam dělo, ale za to, že je nastartovaný auto, což je proti nějaký vyhlášce. No nakonec to teda všechno dopadlo domluvou, ale říkám, tohle fakt nechcete zažít. Poučení je z toho jediný. Pokud chcete, kupte si na to elektroauto. Tím vlastně nepobudíte žádný sousedy a nikdo o vás nebude vědět. Jdeme hrát, další muzika, ještě jednou hezkou středu, zítra Rádia Černá Hora.

0: Klaus a Bruno Mars, tady je Hit Radio Černá Hora, koukneme na silnice.
1: Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Přišla před malou chvílí zpráva od Verči, že na trase z Poříčí do Trutnova není dneska výjimečně žádná kolona. Tak moc díky za tuhletu zprávu. Jedna z těch pozitivních, kde to teda pozitivní není, tak to je hlavně na trase z Jaroměře na Náchod. Za Českou Skalicí je střed osobního auta s motorkářem. Průjezd jedním jízdním pruhem. Dneska vybereme další zprávu z WhatsAppu, z těch všech, co přijdou za celý den a nadělíme plnou nádrž naprosto gratis. Tak zkuste svoje štěstí i vy, napište nějakou aktuálku z východočeského provozu na 601-292-464.
2: Tři v jednom. Odreagování, zážitek a to všechno gratis. V parku na Větvi v Hradce Králové filmové středy teď v červnu. Pro dospěláky od 7:30 večer. No a pro děti jsou zase pohádkové neděle od 17:30. Vstup je tady gratis, tak tohle se nenechte ujít.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
3: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
6: Na rozkoši už to zase žije. Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
7: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
8: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo proseko 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
14: XXL výprodej v onlineshop.cz.
15: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
10: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, brutální 70%. XXX Lutz.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tady je Hit Radio Černá Hora. Hezkou středu. Plán na tohle léto je jasný. Mistrovství světa ve fotbale, které začíná už zítra. Pro Českou republiku to bude pak zápasem v našem čase z čtvrtka na pátek. Ve 4 ráno hrajeme proti Jižní Koreji. No a v Americe, nebo respektive v dějišti šampionátu, je to vlastně na střídačku s počasím. V některých místech, kde se bude hrát, je extrémní zima, vítr, déšť a podobně, a někde je zase extrémní teplo. A dokonce se uvažuje u některých týmů, že nastane to, že náhradníci budou třeba až do 70. minuty sedět uvnitř stadionu v klimatizované kabině, pak najednou Rudo, pojď, půjdeš, 70. No a v tu chvíli on prostě půjde z kabiny nastuděnej do hry. Je to teda zvláštní, že ty náhradníci vlastně nebudou od začátku ve hře, alespoň co se týče vizuálního kontaktu z lavičky, ale že se budou chladit někde pěkně v kabině. Co by za to takový zedníci dali, že jo, v létě na stavbě, že by se taky mohli střídat třeba po hodině na ty 40-stupňový výhni. No tak uvidíme, jestli se to náhodou nebude týkat třeba i českého týmu. Každopádně určitě jsme napjatí po 20 letech zpátky na mistrovství světa ve fotbale.

0: 16.40, aktuální čas, kdybyste si potřebovali se řídit hodinky, tady je Hit Radio Černá Hora. No a za hodinku touhle dobou už budeme vědět, kdo od nás dostal plnou nádrž v rámci středečního odpoledne úplně gratis. Z vás všech, co mi dneska píšete na WhatsApp 601 292 464, vybereme jednoho, tomu zavoláme a tu plnou mu nadělíme. Chceme od vás pozitivní zprávy i bohužel ty negativní, zkrátka aktuální zprávy z východočeského provozu. A musím říct, že mě pobavil Petr. Napsal: ahoj, projíždím Králíkama, chtěl bych upozornit, že jsem potkal svoji manželku, která jela na nákup. Tak trochu opatrnosti. Díky, Petr, jinak všechno v pohodě. Petře, skvělá zpráva, fakt jsme se tady nad ní pobavili a zároveň samozřejmě spadáš do dnešního slosování o plnou nádrž, tak uvidíme, komu ji nadělíme. Pro vás ještě jednou číslo 601 292 464. Prosím vás, bacha na Petrovu manželku. Díky.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýní ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
4: Vidra chytil zlatou rybku.
5: Pusť mě, splním ti při přání.
4: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
5: Hapex.
4: Pergolu s konstrukční hranou.
5: Hapex.
4: Střechu.
5: Hapex.
4: A co kvalitní palubky?
5: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
4: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
5: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
4: www.hapex.cz.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
9: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu?
13: Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firmní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: muzika a Amy Winehouse na Hit Rádiu Černá Hora. Krátce před 17. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Opatrně buďte teďka na D11, 68. kilometr, směrem od Hradce na Prahu. Bouračka osobního auta s nákladákem. Místo je ale průjezdné bez zdržení. Střed osobního auta s motorkářem je bohužel na trase z Jaroměře na Náchod, přímo za Českou Skalicí. Bohužel zase to tradiční místo. I tady se projíždí jedním jízdním pruhem. No a hlásíte nám taky kupu dopravních informací přímo na náš WhatsApp. Tak děkujeme za to a hlašte dál 601 292 464. V příští hodině vyberu jednoho z vás, komu nadělím plnou nádrž naprosto gratis. Teda pokud nejste kamionák, že?
1: Jezděte i hned s operativním leasingem od Ofincar. Toyota Corolla TS pořídíte již od 4590 korun bez DPH.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku. Are you ready
3: for this? 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment. Pouze na prodejně. 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
5: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovan.

0: řešen.
1: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého rezortu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Je to meziroční navýšení o 35 miliard. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb solárií. Schválením širší novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví o tom dnes rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident Pellegrini, opatření začne platit v polovině července. No a olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, která začne ve čtvrtek 3 disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru i pětistovky na singu a s bratrem Petrem do závodu double canoe na olympijské pětistovce. Na mistrovství Evropy nebude chybět ani kajakář Josef Dostál.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Pojďme se ještě podívat, jak je venku. No nic moc, takhle ve zkratce. Stále nám prší a pršet bude vlastně i nadcházející dny. Meteorologové to vidí s tím, že se to střídat s deštěm a bez deště bude až do konce tohoto týdne. Teploty i zítra maximálně něco okolo 16 stupňů. Na horách přes den jenom klidně okolo 9.
4: Hit Radio Černá.
3: Ve středu odpoledne s vámi dneska Ondra Novotný. 3 minutky po 17. hodině tady ale nebudu sám. Roxette, Luis Capaldi nebo Činasky. Muzika.

0: Luis Capaldi dohrává na Hitrádiu Černá Hora a já házím do placu, na koho prvního jste si vzpomněli, když řeknu člověk, co neumí uznat svoji chybu. Tak to je jeden policajt v Americe, který zastavil teďka ženu, aby jí dal pokutu za to, že v ruce držela mobilní telefon při jízdě. Nic nepomohlo, ani to, když mu žena řekla a ukázala, že tu ruku nemá. Všechno to dopadlo tak, že tu pokutu skutečně dostala za to, že drží v ruce mobilní telefon, a skončilo to až u soudu, kde se to rozebíralo i v televizi. Byl z toho totální cirkus a samozřejmě potom se ukázala realita, že to tak rozhodně nebylo a že skutečně ta žena neměla ani jak ten mobilní telefon držet. No je to teda bizárnost, policajt neuznal prostě vlastní chybu a došlo to až do takovýhleho stádia. Takhle, kdybych vám na začátku neřekl, že to bylo v Americe, že byste to poznali i tak. Já si myslím, že jo. Čínasky, potkal jsem tě zase po letech, to je další muzika z Černé Hory.
1: Potkal jsem tě z...

0: Samfelta, Jonas Blue, tady je Hit Radio Černá Hora, 17.17, aktuální čas.
1: Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Vracíme se zpátky na východočeské silnice, nejlepší dopravní servis na východě Čech je tady a proto víme, že v Rychnově nad Kněžnou i nadále s velkýma problémama. Frézuje se tady dneska vozovka, hlásíte nám to neustále a je to stále s velkým zdržením. Tak moc díky za vaše všechny zprávy k nám na WhatsApp 601 292 464. Za chviličku jednoho z vás vybírám, volám a řekněme nabízím plnou nádrž úplně gratis.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem, díky.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
10: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Mami!
15: Pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: firmanazážitky.cz.
18: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
19: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
20: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
14: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše

0: Dino Rogigio do Agostino, tady je Hit Radio Černá Hora. Pokud ladíte v autě, tak zdravíme teď převážně vás. I dneska totiž rozdáme další plnou nádrž naprosto gratis. Vybíráme jednoho z vás, kdo nám přes den napsal nějaké dopravní info na náš WhatsApp přímo do studia 601 292 464. Dneska to bylo velký špatný v Rychnově nad Kněžnou. Frézovala se tam vozovka, bylo to sklonama už od brzkýho rána. Tak vybírám posluchačku Alču, která nám tenhle ten problém jako jedna z mnoha hlásila. Jdem to zkusit.
1: Haló.
0: Haló, něco tam strašně křičí. Já se s váma vůbec neslyším.
1: Už to tlumím.
0: Dobrý den, tady Ondra Novotný, Hit Radio Černá Hora.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kde se vás Alčo zastihl zrovna?
1: Na dálnici z Hradce na Jaroměř.
0: Jedete domů z práce?
1: Ano, jedu už konečně domů z práce.
0: No, vy jste nám dneska psala o Rychnovu nad Kněžnou, jak to tam vypadá, děkujeme
1: ano,
0: za vaše aktuální
1: tak
0: info.
1: Ano, tak to se jsem tak jako, by se dalo, když jsem to hezky propličkovala, ale chudáci ty ostatní, co jeli, jak se říká, do Rychnova a stáli už tam na kopečku, tak se mi fakt litovala teda.
0: Já to nebudu zdržovat, Alčo, velice gratuluju, máte od nás plnou nádrž naprosto gratis.
1: Jako fakt?
0: No jasně.
1: Děkuji!
0: Kdybyste nejela na dálnici, řeknu, ať zatroubíte, ale takhle neblbněte, tak já vám gratuluju.
1: Já mám dneska úžasný den, já mám fakt dneska úžasný, už od rána. Děkuji, abyste mě úplně zlepšili. Nádhera.
0: To rádi slyšíme, tak si mějte krásně a řiďte s Hit Rádiem Černá Hora i nadále, ahoj.
1: Já s váma vždycky, zdravím všechny a hlavně opatrně na cestách. Já ráda takhle dám informace, když takhle jezdím po té republice, protože opravdu ty lidi lituju a když někdo má fakt rádio a poslouchá vás, tak opravdu se několikrát zadařilo fakt díky vám jako jetý nudy a opravdu jsem se dvihla těm nejhorším věcem, no. Děkuji, nashledanou.
2: Hit Rádio Černá Hora.

0: Tak já pevně věřím, že ten záchranný bod dneska nepotřebujete. Tady je Hit Radio Černá Hora 17.38. Pro dnešek už se tak bude z éteru loučit Ondra Novotný. Za chviličku ale Lea Gengéši, která nastoupí úderem 18. hodiny a tradičně ve středu bude hrát na přání. Takže pokud přeci jenom nějaký ten záchranný bod třeba v podobě muziky potřebujete, dneska je ideální možnost si zavolat do éteru Hit Radio Černá Hora. Já ještě teda volám jednu věc, než se budu loučit. Tohleto je Fergie a další muzika do 18. hodiny. Taky Linkin Park a nebo Imagine Dragons. Hezký středeční večer a buďte s Černou Horou i nadále. Čau, ahoj.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Pravý šťavnatý burger, křupavá houska a lahodná omáčka. To musíte mít. Je čas rozpálit grily. Nejlepší burgery a další street dobroty před Královéhradeckým futurem. Od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.
9: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
10: Firma Havelka Uhelná Staly, dobrý den.
11: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
10: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
11: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
10: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
11: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
20: Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 46.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Nehoda se došetřuje na D11, 68. kilometr směrem od Hradce na Prahu. Tady byla bouračka osobáku s nákladňákem. Chvilku tady ještě dávejte pozor. Vaše další zprávy pište nebo volejte na WhatsApp 601-292-464.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořící účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Rádia.cz Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna pravděpodobně nedá svému předsedovi výjimku z navrhovaných řečnických omezení při jednáních poslaneckého pléna. K vyškrtnutí sporné výjimky ze sněmovního jednacího řádu se dnes postavil kladně ústavně právní výbor. Změny by mohly poslanci schvalovat na schůzi, která začne zhruba za dva týdny. Srážková voda může být dál užitečná. 300 milionů korun teď rozdělí ministerstvo životního prostředí na projekty, které s ní dokážou efektivněji nakládat. O podporu mohou žádat obce, školy nebo další veřejné instituce. Na co je možné dotace získat, doplní mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
8: Dotace lze získat na systémy pro zachytávání, úpravu a následné efektivnější využití dešťové nebo šedé vody na splachování, praní nebo zálivku. Výzva z velké části pokryje také budování nových nebo rekonstrukce stávajících zelených střech.
7: Žádosti bude možné podávat od 17. června. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Olympijský vítěz Martin Fuchs pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice tři disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru a pětistovky na singlu a s bratrem Petrem do závodu double canoe na olympijské pětistovce. Na evropském šampionátu, který začíná zítra, nebude chybět ani kajakář Josef Dostal.
9: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
7: Ráno bude většinou zatažené, zejména v severní polovině území deštivé, jen výjimečně zmenšená oblačnost. Během dne oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo dokonce bouřkami. Večer srážky ustanou a čekáme také ubývání mraků. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy tepleji až 20 a foukat bude vítr severozápadních směrů.
10: Dobrý večer, s vámi už Leona Děnděš, 2 minutky po 18. Je tady středa, kde hitů na přání je třeba. Pište si právě teď 777-937-777 a nebo mi rovnou zavolejte 800-937-937 a startujeme právě teď. Hezký večer.

tohle romantiku vám hrajeme ve středu večer. 10 minutek po 18. 10. červen. Středa. Hitu na přání je třeba. Doufám, že už většina z vás má padla v práci, nebo jste na cestě domů. Ty přeblep, ty Leška, už bych asi mluvit neměla. Každopádně jsem tady rádi s váma. Rádi. Normálně vypněte mi ten mikrofon dneska. Dělám si legraci. S vámi Leona. Tak jdeme na to, protože nám chodí už spousty zpráv. Pište dál na 777-937-777, co byste dneska rádi z éteru Hit Rádia slyšeli. Čím vám můžeme udělat radost, třeba někomu zlepšit i náladu. Vzhledem k tomu polovina týdne za námi, polovina týdne před námi, vidina toho víkendu, tak proč si nenechat zahrát nějakou skvělou muziku? Vy jste vždycky zvyklí, že jako první vykopávám song ze studia pro vás všechny. Tak já dneska jedu na Jackson vlně, jak se říká. Poslouchám si celý den Michaela Jacksona a vybrala jsem pro vás song In the Closed. Miluju ho a doufám, že vám udělá velkou radost. Ten klip k tomu je prostě legendární. A kdo jste neviděli ještě ten film, zajděte si do kina. Teď už volume doprava. Michael Jackson letí za vámi. Taky Eva Farná Miraj. A co bude dál? Je přátelé na vás. Tak si pište 777 937 777.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: A já se na vás na Hradech CZ budu taky těšit. Osobně z pódia, na Točníku a na Bezdězu. To už je taková tradice, takže nejlepší letní festák. Rozhodně u toho buďte s námi, protože kapela Miraj tam taky bude. Teď už pokračujeme dál. Spousty hudebních přáníček. Pište si dál na 777-937-777. Lea s vámi, vy, písně, hity. Co víc si přát? Za chvilku Anastasia od Hanky s Ústí nad Labem, taky Coldplay, Jennifer Lopez, Pitbull. No a co bude dál? Je prostě na vás, kamarádi. Tak si napište o ten váš song.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: který nekouše Pitbull a J-Lo. Doznívají z éteru Hitrádia a co bude dál je na vás. Volejte právě teď 800 937 937. Pojďme vysílat hromadně a já se vám odvděčím v podobě hitu písně, kterou rádi posloucháte. Takže volat můžete právě teď, linka je volná 800 937 937. A samozřejmě i SMSky, furt jedeme hlasovky, klasické zprávy. Tam pište a já někoho beru do éteru.
1: Ahoj, Lontinko.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tady Franta ze Zlína.
0: Františku ze Zlína, jak se máš?
1: Mám se výborně, jsem v práci.
0: To ráda slyším.
1: No, prší tady.
0: Prší tady taky v Praze, koukám ven a katastrofa venku. Tak už aby bylo hezky zase, co?
1: Jasně. Zase nemusí být moc, protože zase budou moc lidí chodit a bude moc nepořádku ve městě a
0: to já budu muset uklízet. Františku, co ti zahraju?
1: Tak vždycky ti píšu, nebo tak, Lady Gaga, Abrakadabra.
0: Abrakadabra, a co by si chtěl vykouzlit ty, kdyby si měl tu možnost čarovat?
1: Tak...
0: Hlavně neříkej světový mír. Ne, vážně, co by si přál třeba, kdyby si měl tu možnost, měl si takovou tu kouzelnou Harry Potterovskou hulku a teď by si řekl Abrakadabra a něco by si mohl vykouzlit, co by to bylo? Kromě Lady Gaga.
1: Tak pěknou dovolenou nějak dlouhou.
0: Že jo, a s nějakou drahou polovičkou nejlépe.
1: Ano, letadlo mi uteklo.
0: Já pojedu s tebou.
1: Co jsem volával, že to je rádi na to sedadlo.
0: Jasně, chápu, no, už to má své
1: výherce. Já jsem to měl napsané normálně od prvního dne, jsem měl napsané na papírku.
0: To je krásný.
1: F1, ale nemohl jsem to dovolat.
0: Ale ono to jednou vyjde, určitě, protože my fakt toho pro vás chystáme strašně moc. Rozhodně poslouchej dál Hit Radio, protože soutěže s námi se fakt vyplatí. A všechno je to 100%, dostáváte to vy posluchači a my jsme neskutečně rádi, když vám takhle můžeme udělat radost.
1: Ano, dneska jsem vyhrál.
0: Že jsi se dovolal ke mně, vyhrál jsi mě.
1: Tobě ne, byl tebe taky, jako tvůj smích se mi líbí, to je paráda.
0: Děkuju.
1: O víkendu vždycky mám puštěné.
0: A jak ježiš, ona se tam zase směje, jako za jedna.
1: No, tvůj smích je super, jako.
0: Děkuju, Františku, moc si toho vážíme, každopádně Lady Gaga, Abrakadabra, letí teď za tebou, tak si to užij. Měj se krásně.
1: Děkuju moc.
0: Ahoj.

0: Lady Gaga, Abracadabra pro Františka. Pokračujeme dál, 8 hodin 42 minutek. Bude taky Pink, Kurt Nielsen a jeho She's So High, anebo Hodiny jsou hvězdí. No a co bude dalšího? Pište si 777-937-777 a nebo kdo používáte sociální sítě, můžete i na můj Instagram Lea Diongiosi a já se vám pokusím, až z toho šišlám. Pokusím se vám co nejvíce přáníček splnit. Od toho jsme tady, poslouchejte Hit Radio.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 v Aši za 1 300 000 korun. Chata v Kvítkově na Českolipsku za 6 780 000. Byt 2KK v Kostelci nad Labem za 3 830 000. Garáž v Klášterci nad Ohří za 550 000. A byt 2+1 v Jílovém u Děčína za 2 021 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Forkemping.cz. Forkemping. Venku je nám krásně.
1: Tady chci bydlet.
0: Venku?
1: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
0: A kde bude ložnice?
1: Na louce, pod hvězdami.
0: To je ale velká ložnice.
1: Největší na světě.
0: No jo. A co koupelna?
1: No, v potoce.
0: A sousedi?
1: Už se hlásí.
0: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
0: Forkemping. Venku je nám krásně.
2: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Koberce Brázda.
6: Koberce Brázda.
5: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: Koupelny 21. Nové koupelnové studio v Chrudimi. Spojujeme špičkový design s precizním technickým řešením. Nejnovější trendy velkoformátových dlažeb, nábytku a baterií do vaší koupelny. Pro skvělý 3D návrh od designérky si rezervujte termín na koupelny21.cz.
5: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velký obchod a malou obchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
8: Are you ready for this?
9: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
8: Pouze na prodejně.
9: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Hit Rádio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazilazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmo Tales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
3: Hity na přání středa večer s vámi Lea 777 937 777. Napište si o váš song, teď už John Newman.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. Jdeme na vaše SMSky, pište dál na 777 937 777, jako to udělala Martina. Ahoj Hit Radio, prosím, zahrajte mi něco letního, co nás roztančí a hlavně, že nám díky té písničce, kterou nechám zahrát s věnováním pro Jirku, Hanu a taky Davida, protože máme noční šichtu, tak nám rozhodně doufám zvedne náladu. Díky moc, jste super, moc rádi vás posloucháme. No tak jo, chcete?

0: Středa večer, kde hitu na přání je třeba. Přátelé, kamarádi, pište si na 777-937-777, co byste chtěli slyšet, jaký hit nebo píseň vám dělá radost, když ji posloucháte, zpíváte, tančíte, a nebo třeba chcete někomu popřát krásný večer a k tomu mu nechat zahrát song. Tak přesně od toho jsme tady, takže napište si a já vám to zahraju. Jo? Tak jo, tak pište právě teď.
1: Hit Rádio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.

0: www.kiny.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
3: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
7: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
8: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast.hk.cz.
9: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
10: Haspel.cz.
11: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůň okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
17: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Je tady středa, kde hitu na přání je třeba hity jenom podle vás. Jdeme na další vaše hudební přáníčko. Píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím tě, zahraj nám cokoliv od Whitney Houston, uděláš nám velkou radost. Čeká nás noční šichta v práci a my tohle vysílání ve středu milujeme. Díky moc. No tak jo, Whitney letí za vámi.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: Atava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.

0: www.kuchyni.cz.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyni.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky, váš Ivan Vodochodský.

0: a přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz www.vizualškola.cz.
1: Přijďte si užít sportovní svátek v Trutnově s Olfincar. Už v sobotu 20. června se běží Olfincar Trutnovský půlmaraton. Kromě hlavního závodu vás čekají i trasa na 10 kilometrů, firemní štafety, program pro děti a bohatá zábava. Poběžte s námi 5-kilometrový běh pro duševní zdraví a podpořte Trutnovský Riaps. Těšíme se na vás v Trutnově. Více na trutnovskýpůlmaraton.cz. trutnovskýpůlmaraton.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Přiležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.

s vámi, Lea, a jdeme na vaše SMSky. Píše nám tady posluchač Lukáš. Ahoj, Leonko, mohla bys prosím zahrát skvělý hit We Are The World od skupiny USA for Africa. Posílám všem, co vzpomínají na ten rok 1985. Je, to jsem se narodila. A spojení víc populárních zpěváků, jako třeba Cyndi Lauper, Michael Jackson a další. A samozřejmě to posílám i tobě do studia pro nostalgii. Díky, zdraví Lukáš, a přeji ti pohodový zbytek směny. Lukáši, skvělá volba a já ti s radostí tento song posílám právě teď. Užij si ho.

Středa večer, kde hitu na přání je třeba. Přátelé, kamarádi, pište si na 777-937-777, co byste chtěli slyšet, jaký hit nebo píseň vám dělá radost, když ji posloucháte, zpíváte, tančíte, a nebo třeba chcete někomu popřát krásný večer a k tomu mu nechat zahrát song. Tak přesně od toho jsme tady, takže napište si a já vám to zahraju.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Leť balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazi Lazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
9: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
16: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
17: Koubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
18: Zase lítáš v oblacích.
19: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
18: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí.
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
18: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Hity na přání v plném proudu, krásný dobrý večer, 10.6. středa, s vámi taky Lea a píše nám tady Pavlínka. Ahoj Leo, mohla bys mi zahrát písničku Mandy od Westlife mým pondělním narozeninám, asi k mým pondělním narozeninám a pro vás všechny do rádia. Díky Pavla. Pavlínko, tak dodatečně za celé Hit Radio ti přeju všechno nejlepší, nejkrásnější, ať jsi šťastná, zdravá, protože to zdravíčko je opravdu na světě nejdůležitější. A teď už Mandy a Westlife, tak si to užij.

0: rádio stále s vámi, krásný dobrý večer. Bohužel náš společný čas se chýlí ke zdárnému konci. Já se s vámi budu muset rozloučit, popřát vám krásnou dobrou noc. Byla s vámi Leona Děnděši, ale nezapomeňte zítra vstávat pravou nohou do toho čtvrtečního dne s Jasmin a Michalem v naší snídani šampionů. A já se na vás budu těšit, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle v naší režii, ten nejlepší víkend v českém éteru. A že toho pro vás zase máme. Teď už ještě posledních pár songů podle vás a přeju vám krásnou dobrou noc. Ahoj!
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A stává!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
14: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
15: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
16: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
19: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik. máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Tak točíme!
12: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
12: Co?
6: Showroom na kuchyně.
12: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splnějí vám tu každej sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.
18: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Neuležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
4: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky.cz.

0: levnězcíny.cz.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Play the game v Auparku. Zažij týden plný gamingu, herních zážitků a setkání s tvůrci her. Čeká tě nejen gaming zóna od Smarty.cz, Mikuláš Tuček a hosté Vladimír Šimůnek a Nikolaj Mazilazarev, ale i legendární herní vůz ve stylu Cosmotales. Zastav se v Auparku a play the game od 8. do 14. června. Program najdeš na Aupark.cz.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
10: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
9: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
10: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
9: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa, na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Dýchněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
12: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
13: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
15: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
16: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
17: Tady, dobrý den.
18: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
17: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
18: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
17: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
18: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
16: Radio.
2: Zlepši si náladu.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek. Firma na zážitky.cz.

Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: CZ. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchyněhofmann.cz.